krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. A člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová.

Kytky stále ještě voní. Stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jistý, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. V finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zpívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá Devítka, manželé Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický Fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Jdou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými Žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního program folkové chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. 20. června ve Vysokém Chvojni u Holic. Srdečně zveme.

ti odstřihnou šnůru a zastaví prout. Je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: teka, ta na mě čeká, osada spí a já se pod ní pelu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela, publikum je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s Druhou trávou i Strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s Příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Thank you.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
6: Pěkný den všem.
5: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
6: Děkuji.
5: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Vždycky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám,
0: ano,
1: a těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: musím
0: animovaného?
1: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: vinařském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ano, jste to vy.
1: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme.
0: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
3: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník vás zdraví, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
3: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
2: Ano, už byli, ano, děkuju.
3: Ať se jí pořád daří.
2: Díky.
3: A chtěl bych taky Ačko.
0: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
3: Mějte se krásně.
0: Ano, i
2: díky.
0: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
2: Haló,
0: možná překvapen,
2: dobrý
0: že se
2: den.
0: Dovolal, ještě mu dáme šanci.
4: Ano, to jsem já.
0: To je dobře. No.
4: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
2: Dobrý den.
0: A
4: přeju si Ačko.
0: Přejete si Ačko.
2: Děkujem.
0: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Nonutilem, dál Lexikon bytostí.
5: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. V této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda. Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
2: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
0: Jakože zachráníš ty ostatní?
2: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo. Jo. Ale někdy ani člověk neví jak.
0: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
2: To už ono bylo takový šero, to jo. Už moc nebylo vidět. Jo.
0: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduj si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
2: používám
0: na ten svůj nos.
2: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu.
0: Aha,
2: takže
0: šustivou.
2: On to, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
0: Měřítko, aby si udělal.
2: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
0: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
2: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
0: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
2: Aha, ano.
0: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny.

0: Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny, Jiřího Krampola, Radovánky, Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu snížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Tady je Vladimír.
0: Vladimír odkud?
2: Z Prahy.
1: Dobrý den, Vladimíre.
0: Vladimír.
2: Dobrý den.
0: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
1: Je to pravda.
0: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
2: Ano.
0: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
2: Já jsem lékař.
0: Myslíte si, že lékař, Maruško?
1: Je to tak.
0: Když pekařem mohl by být?
1: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
0: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
2: No, tak pana Josefa Dvořáka.
0: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
2: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
0: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dějte se.
2: Děkuju.
0: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z 5 knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme, on se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival, řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváku.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No jo, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, a tak jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v uvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemáš ani schovaný
3: mám,
2: třeba?
3: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a...
2: Chtěla jí bylo,
3: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Něur, jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyželíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím no, někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
3: Marie Redková, dobrý den.
4: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
3: No, ale...
4: Mirek ze Svitav.
2: A co vybíráte teď?
4: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
3: Dobře.
2: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
5: Hezké odpoledne, přeji Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
3: I já vás.
5: Strašně ráda.
3: Děkuji, a dobrý den.
5: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
3: Děkuji.
5: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
2: Dobře,
5: naslyšenou.
2: Děkujem. Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
3: Dobrý den.
2: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
3: Dobrý den.
7: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
2: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
8: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
9: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
8: No to by bylo dobře.
9: Já myslela, že jste z rozhlasu.
8: Ne, ne, my jsme právě z televize.
9: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
8: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi. já...
10: Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
8: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
10: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
8: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
10: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
8: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
3: ne,
2: mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
3: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Ve konstrukci.
3: Na takový, konstrukci, ano, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
2: Ale
3: jinak byly fix. Ano,
2: jo,
3: na
2: jo.
3: Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení.
3: Všechno, ale
2: mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později.
2: No to já vím.
3: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a
3: prošlo.
2: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
3: ne.
2: A něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá.
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: den. Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. To tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala.
6: Oni mi tady kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem měla taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
6: Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak, budky bez já, oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A.
6: A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě. On hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. A jo, ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No, jo,
6: no, no. No ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no, a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi o ducha nestojíte.
7: Ale jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha,
7: víte,
6: aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nesem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozen a Maruška Redková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Se

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Armádní piloti NATO se budou cvičit v Krašovicích u Písku. V centru Jihlavy je možné parkovat zadarmo i v sobotu. Obloha bude oblačná až polojasná, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj taky potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
2: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
3: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
4: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
2: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Výcvikové centrum pro profesionální piloty dronů otevřela společnost Primoco v Krašovicích u Písku. Trénovat tam budou civilní i armádní piloti bezpilotních technologií. Společnost také jako jediná na světě má unikátní certifikát, vysvětluje ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
5: Jako první na světě jsme vytvořili certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
1: Jihlava částečně změnila systém parkování. Řidiči nově nemusí v sobotu za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
6: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně.
0: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas z Diamantové ligy v Římě. Manuel se stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Výškař Jan Štefela obsadil na Zlaté tretře druhé místo. Díky lepšímu zápisu ho předčil Erik Portillo z Mexika. Oba zdolali 227 cm.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, na horách budou kolem 20. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu. Biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně, v ulici Rudolfovská v Českých Budějovicích v jednom místě se propadla vozovka, místo je označené. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné 17. červnové ráno. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to. Začíná Jihočeské ráno na našich vlnách a u mikrofonu s vámi počínaje tímto okamžikem Adéla Jirkalová. Už za chvíli nás čeká kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu dni a hudebně pro vás chystám samozřejmě písničky, které nestárnou. Začneme s Reddy Kirken. 1+1. Dobré ráno.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. Dnes je středa 17. června. V pražském Klementinu byla v tento den zaznamenána nejvyšší teplota v roce 2021, rovných 33,2 stupně Celsia, a naopak nejchladněji bylo 17. června roku 1916, jen 7 stupňů Celsia. Svátek dnes slaví Adolf a také Adina. Jméno Adolf je germánského původu a v překladu znamená ušlechtilý vlk. Dnes už patří spíše mezi méně obvyklá jména i kvůli temné historické stopě, kterou zanechal jeden jeho nechválně známý nositel. Ale nesmíme zapomínat, že Adolfové byli také jiní. Například architekt Adolf Loos, průkopník moderní architektury, nebo Adolf Hejduk, básník národního obrození. A samozřejmě také rodák z českých Velenic Adolf Born, grafik a malíř, jehož ilustrace znají celé generace čtenářů. Jméno Adina je ženské křestní jméno hebrejského původu. Jméno se překládá jako jemná, citlivá nebo rozkošnická. My známe samozřejmě tu nejznámější historicky Adinu Mandlovou. A teď se podívejme, co se stalo v historii právě 17. června. Začněme roku 1312. Tehdy král Jan Lucemburský daroval své ženě Elišce Přemyslovně dvůr na Starém Brně. Právě na jeho místě vznikl klášter Dominikánek u svaté Anny. O 100 let později, v roce 1412, vystoupili na pražské univerzitě Jan Hus a Jeroným Pražský. Veřejně a ostře se tehdy postavili proti prodeji odpustků. V roce 1885 připlula do New Yorku slavná socha svobody, kterou francouzský lid věnoval obyvatelům Spojených států amerických. A roku 1948 začalo fungovat autobusové nádraží Florence, dnes největší a nejrušnější v celé republice. Narozeniny dnes slaví například cyklistická legenda Eddie Merckx, americká tenistka Venus Williams nebo český režisér a herec Jiří Havelka. Já vám všem přeji krásné jitro a jak krásné je zrovna tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, o tom se nám rozepište do SMSky o maximálně 160 znacích na číslo 90 011 03 nám napište, jaké počasí je u vás. CB mezera, počasí mezera, text, to je ten správný tvar SMSky. Předem děkujeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: počasí.
1: První SMSky od vás a že jich dorazilo. Díky za ně. Kamenice nad Lipou, polojasno 14 stupňů. Pohodovou středu přeje Věra. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost 13 stupňů. Přeji všem stálé zdraví a pohodu. Jindra. Nad Prahou jasno 13 stupňů bez větří. Pěkný den všem přeje Josef. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude převážně oblačný, večer mraků bude přibývat, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a výjimečně se mohou vytvořit také bouřky. Dnešní, tedy středeční odpolední maximum.

0: Věnoval se archeologii, psal knihy a profesí byl učitel. Nejznámější dílo spisovatele Eduarda Štorcha, Lovci mamutů, se zapsalo do historie dětské literatury. Byl průkopníkem k přístupu k výuce mimoškolní lavice. I proto vybudoval takzvanou dětskou farmu na Libeňském ostrově. Ve stejných místech teď vznikla venkovní učebna pro žáky.
1: Doufám, že opravdu budou využívat žáci škol. Oni mají možnost buď si u mě objednat program, který většinou zahrnuje nějaké povídání o vlastně historii toho místa tady.
2: Říká Michála Nohejlová-Zemková, která působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a dlouhodobě vede žáky k environmentální výuce.
1: Nebo si mohou využít učebnu sami k vlastnímu použití, jak uznají za vhodné, zvlášť pokud učitelé třeba jsou zvyklí už vyučovat venku, tak jim učebna poskytne vlastně zázemí k posezení, případně i střechu, pokud zrovna trošku prší.
2: Jak vlastně má velký vliv to vyučování na děti? A když si vzpomenu na svůj dětský věk, tak kdykoliv jsme šli se svými spolužáky někam ven, tak to byl zážitek.
1: Já taky doufám, že to vnímají pozitivně a vlastně ze všech programů, které jsem tu kdy měla, se mi to potvrdilo. Už sám Eduard Štorch vlastně píše ve 20. letech o tom, že pobyt v přírodě snižuje agresivitu. A to pozoroval vlastně napříč celým věkovým spektrem u různých dětí. A i soustředěnost a schopnost přijímat.

0: vnímat podněty, se vlastně najednou v tom živějším přírodním prostředí zvětšovala.
1: Učebna, která stojí na místě původní Štorchovy dětské farmy, je přístupná široké veřejnosti. Podle Martina Kříže z platformy Učíme se venku je obecně vzdělávání venku na vzestupu. Celorepubliková data ale ukazují, že záleží na regionech.
2: Typicky dítě města tak je spíš vevnitř, jezdí po kroužcích a je to dítě víkendu a o víkendu vyráží ven a zase jsou takový ty děti ulice, sociálně slabší vrstvy nebo venkov, který zase oni běhají po venku celý týden, ale pak s rodičama vlastně to tráví jako spíš indoorové aktivity o víkendech.
1: Oficiální rezervační systém venkovní učebny pro školy začne fungovat na stránkách dětskafarma.cz od konce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Aby to vaše středeční ráno bylo příjemnější, tak jsme vám poslali Genesis po našich rozhlasových vlnách. Ano, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Lenka Rybáčková usedla k mikrofonu a to znamená jediné, že před námi jsou zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Jihočeští hygienici zaznamenali v minulém týdnu 248 případů lymské boreliózy a 12 případů klíšťové encefalitidy. Encefalitidou onemocnilo méně pacientů než loni v polovině června. Výskyt lymské boreliózy je vyšší než ve stejném období předchozí sezony. Nejvíc případů boreliózy je na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Milovníci historických motocyklů dnes vyrazí z Českých Budějovic na první etapu světové motocyklové rally. Do mezinárodního setkání se zapojí 124 strojů z řady evropských zemí i z Austrálie. Dnešní trasa povede z krajského města do nového muzea Depo Čezeta ve Strakonicích a k baroknímu poutnímu areálu na Lomci u Vodňan. Akce potrvá do 20. června. Pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. České softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Zítra od 10 hodin čeká české reprezentantky Kuba. Bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na horách budou teploty kolem 20. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu. A biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bývalý lihovar nebo přilehlý mlýn, tak to jsou památkově chráněné objekty v Janovicích nad Úhlavou, které město postupně opravuje, většinou plánovaně. Někdy ale přijdou nečekané události, jako třeba teď bortící se hřbitovní historická zeď. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: 5.36. Dobré středeční ráno s datem 17. června všem. V Janovicích nad Úhlavou se začala bortit historická zeď u bývalého hřbitova. Město ji částečně zabezpečilo. S geologem a stavbaři teď rychle hledají další řešení. Hřbitov dnes slouží jako park a navazuje přímo na areál bývalého lihovaru, který město před lety odkoupilo, aby mělo vliv na to, co v centru města vznikne. Jeho upravené nádvoří teď slouží k venkovním akcím a koncertům. Celá oblast je památkově chráněná a její obnova je pomalá a drahá.
1: Tak to není úplně tragické.
2: Není, jako se zeptáte na geologii.
3: Tak... My jsme vedle areálu lihovaru, na něj navazuje bývalý hřbitov s velkou hřbitovní zdí.
1: Bývala dřív ta janovická tvrz.
3: Upřesňuje Jana Dudová z městského úřadu. Takže co tady město vlastně řeší?
4: Opravu hradební zdi od starého hřbitova, kde se do roku 1968 pohřbívalo. A teď je to upravený jako park, tak aby se nám ten bývalý hřbitov nevyvalil do bývalého hradního příkopu.
5: No, zjistili jsme po odkopaných 3 kopaných sondách, že v podloží se jeví jako únosné.
3: Zhodnotil tady přímo na místě geolog Karol Ilfeldy.
5: Samozřejmě nevidíme hloubš. Tam by byla buď potřeba udělat nějaké další sondy, anebo nějakými dalšími průzkumnými metodami zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytnou pak nějaký balvany nebo případně skalní podloží.
3: Na základě zprávy geologa určí další postup projektant. Oprava historické zdi navíc v hůře přístupném terénu nad příkopem, ale nebude nijak jednoduchá, jak říká Pavel Barta ze zhotovitelské stavební společnosti.
6: No, je to složitý, protože se musí postupně a musí to prozdívat do té stávající stěny. Takže to bude složitý. No. A hlavně doprava toho materiálu tam nikdo neodnese jen tak. Musí udělat nějaká lávka a složitě to tam dopravovat.
3: Podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů přijde oprava hřbitovní zdi na více než 2 miliony korun.
7: To je teda havárie, která se bude muset udělat, ač se s ní nepočítalo. Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast celé, tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
3: Na opravě podle starosty město čerpá dotace z Plzeňského kraje. Z Janovic nad Úhlavou Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice.

0: 6:45 na vteřinu přesně, dobré středeční ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám úsměv na tváři vykouzlila kapela Police, za chvíli Daniel Landa a teď už počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně od Českého hydrometeorologického ústavu informace o tom, že dnešek, tedy středa s datem 17. června, bude převážně oblačným dnem, večer mraků bude přibývat, místy se vyskytnou přehánky a nebo občasný déšť, výjimečně dokonce také bouřky. 22 až 25 stupňů to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima, 18 až 21 naměříte na horách, vítr dnes o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, množství srážek do 3 mm, v bouřkách ojediněle až 7 mm. A rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dnešek nabízí na jihu Čech pár zastavení, která stojí za to. Ať už máte blízko k historii, filmu, novému cirkusu nebo třeba starým motocyklům. Více o tom za chvíli v tipech pro volný čas.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Tipy pro volný čas.
1: A buďte u nich srdečně vítáni, snad si vyberete. V 5 hodin odpoledne se ve Volínské tvrzi otevře další pokoutní kruh Práchyňské vlastivědy. Odpolední setkání tentokrát připomene poslední léta děkana Františka Bláhovce a přinese i pohled do nově objevených písemností. Pokud vás baví příběhy kraje, kde žijeme, může to být velmi zajímavé zastavení. V Českých Budějovicích dnes odstartuje festival nového cirkusu Mosty. Park u Malého jezu odpoledne a večer zaplní akrobaté, tanečníci i divadelníci z Francie a z Česka. Chybět nebudou ani workshopy a příjemná atmosféra pod širým nebem. Letošním symbolem festivalu je chůze po laně, hledání rovnováhy, která se občas hodí každému z nás. V 10 dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích slavnostně otevře putovní výstava UNICEF v Česku. Po Praze, Ostravě a New Yorku zamíří právě na jih Čech a připomene příběhy i práci organizace, která pomáhá dětem po celém světě. Filmové fanoušky může zaujmout Písek. V kině Portage začne v 7 hodin večer třetí ročník Empathic Film Festivalu. Zahajovací večer nabídne snímek Máma a po projekci také setkání s herečkami Elizavetou Maximovou, Veronikou Frajmanovou a Sofií Pospíšilovou i s tvůrci filmu. Celým večerem provede Milan Peroutka. Také v Kaplici se dnes večer bude vyprávět o skutečných příbězích. V místním kině od 7 hodin představí budějovická Mordparta a autoři projektu Neuvěřitelné zločiny z jihu Čech další kriminální případy, které se odehrály právě v našem kraji. Milovníci vůně benzínu a poctivé techniky si přijdou na své v Českých Budějovicích. Dnes totiž vyrazí na první etapu světová motocyklová rally. Do jižních Čech přijelo více než 120 historických strojů z celé Evropy i z Austrálie. Dnešní trasa povede do nového muzea Čezeta ve Strakonicích a k baroknímu poutnímu areálu na Lomečku u Vodňan. V táboře se ode dneška můžete zastavit také v galerii Staré radnice Husického muzea. Výstava Známí neznámí táboráci připomene osobnosti, které výrazně ovlivnily život města, ale čas jejich jména trošku ukryl do stínu zapomnění. A v 5 hodin odpoledne zve Městská knihovna ve Vimperku na setkání s místní rodačkou Helenou Sovákovou. Psycholožka, která více než 20 let působila v armádě, bude vyprávět o své profesi i životních zkušenostech. Tak ať vám dnešní středa přinese něco hezkého, třeba jen obyčejnou radost z letního podvečera a malý důvod vydat se někam, kde jste třeba ještě nebyli.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dvě organizované zločinecké skupiny v taxislužbách neodvedly 5 let daně za asi 300 milionů korun. Obvinění čelí 10 lidí. Křižovatka u základní školy Dukelská ve Strakonicích je po rekonstrukci bezpečnější. Festival Mosty v Českých Budějovicích letos zapojí seniory. Připravil novocirkusová představení nebo workshop Chůze po laně. Bude oblačno až polojasno, naměříme do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Ti vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
4: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
5: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
4: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí, pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
6: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí a de facto tak vyřazovat a poškozovat i svoji konkurenci.
4: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Rekonstrukce křižovatky ulic Dukelská, Klostermanova a Stavbařů ve Strakonicích je hotová. Město na ní obnovilo provoz po 9 měsících stavby. Práce za 18,5 milionu korun především zvýšily bezpečnost žáků přilehlé základní školy, dodává mluvčí radnice Markéta Bučoková.
7: Nejdůležitější součástí projektu je nové obratiště, které umožňuje bezpečný příjezd a odjezd autobusů využívaných při školních výletech, plaveckých kurzech nebo dalších školních aktivitách. Zároveň usnadní pohyb rodičům, kteří své děti do školy přivážejí auty.
2: Novocirkusová představení nabídne až do soboty v Českých Budějovicích festival Mosty. Začíná dnes v 17:30 odpoledne v parku u Malého jezu představením 5 francouzských umělců. Festival je letos zaměřený na seniory. Ti se můžou zapojit například do workshopů Chůze po laně. Podrobnosti má produkční festivalu Šárka Zavadilová.
8: Seniori začínají na zemi třeba tím, že mají položené lano a chodí po ně. Máme různé balanční pomůcky a ty, kteří se troufnou, tak potom už stoupají výš na různé slackline natažené. A samozřejmě vždy jim tam k dispozici lektor. Lektor tam bude mít i asistenty. Seniori jsou jištění a vše se snažíme dělat tak, aby nedošlo k žádnému úrazu.
2: Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba 1/5 lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, na horách budou kolem 20. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu. Biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrně v ulici Rudolfovská v Českých Budějovicích, v jednom místě se tam propadla vozovka a místo je označené. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pokračuje 17. červnové jihočeské ráno. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Aktuální čas 6 hodin, k tomu téměř 5 minut. Dobré jitro. Českou fotbalovou reprezentaci čeká už zítra, tedy ve čtvrtek od 18 hodin druhé utkání na mistrovství světa. Za malou chvíli vám nabídneme pohled jihočecha Miroslava Jirkala, který působil u reprezentace v předchozím realizačním týmu Ivana Haška. Tak si na to počkejte a také na písničky, které nestárnou, máme pro vás připravené, zazní postupně Nedvědi, Michael Jackson a právě teď například také Olympic. Dobré jitro.

0: Miroslav Jirkal začínal s fotbalem v Nových Hradech, chytal i za českobudějovické Dynamo. V roli pozorovatele se propracoval až do české reprezentace. Jeho analýzy jsou věcné, přesné, nabízejí komplexní pohled na vývoj jednotlivých utkání. Precizně okomentoval první zápas české reprezentace na světovém šampionátu. Prohra s Jižní Koreou byla podle Jirkala po špatném výkonu zasloužená. Při pozorování zápasu čerpal Miroslav Jirkal i ze svého čínského angažmá.
1: Já jsem trénoval v Číně, samozřejmě je tam hodně i korejských trenérů, jo, takže rukopis Koreji znám. Ale my jsme byli s Ivanem Haškem vlastně i v Libanonu a tam jsme hráli kvalifikaci mistrovství světa do Kataru dvakrát s Koreou, takže tu Koreu znám.
2: A pro toho futkání Česká republika, Jižní Korea nepřekvapilo vlastně vůbec nic.
1: To jsou pohybliví hráči, kteří opravdu mají za cíl finální věci, aby to dotáhli do 16 a to se potvrdilo.
3: Výsledek se nepovedl, nepovedl se ani výkon?
1: Já v to utkání beru tak, že jsme měli ambice samozřejmě. Ambice minimálně remizovat. Nepovedlo se to. Má to hodně důvodů. Samozřejmě v tom průběhu hry jsme tahali za kratší konec. Korejci potvrdili, že jsou velice pohybliví, mají rotace hráčů, na který se špatně reaguje a zvlášť, když děláte chyby. V tom napadání a vlastně zbližování protivníka, tak jsme udělali hodně chyb a zabíhali nám do těch děr potom vytvořených a tím se prosazovali a my jsme neměli sílu na to, aby jsme udrželi míč na jejich polovině a to bylo taky zásadní.
2: Ve čtvrtek v 18 hodin nastoupí česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Podle Jirkala, přestože první zápas Jihoafričané prohráli s Mexikem a navíc měli dva vyloučené hráče, nebude utkání vůbec jednoduché.
1: Samozřejmě z toho pohledu výsledku se jeví to utkání s Jihoafrickou republikou jako stěžení. Tam prostě potřebujeme vyhrát. A když jsem viděl utkání Mexiko, Jihoafrická republika, ty Afričani mají problém v rozehrávce při pressingu soupeře, tak bychom do nich měli jít. Hraje se v Atlantě, kde je vlastně nízká nadmořská výška, nic nestojí pro to, aby jsme většinu zápasu presovali a přivedli soupeře pod tlak.
2: Očekávané jsou změny v sestavě. Jirkala zaujal Adam Hložek,
1: který ho považuji vlastně za hráče, který by měl být v základní sestavě, tak si myslím, že on by tam měl přinést právě udržení míče, vytahování míče a vlastně i střelbu, která vůbec nebyla.
2: Uvedl fotbalový pozorovatel a analytik, bývalý hráč i trenér Dynama Miroslav Jirkal. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Přesně ve čtvrt na sedm přečtu další SMSku od vás. Po dešti oblačno plus 12 trhové sviny. Pěkný den všem i do studia. Přeje a zdraví Boža. Díky za tu

a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnes po 13. hodině vysíláme, jak jistě dobře víte, pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Ivan Vyskočil. Dozvíme se například i to, jak oslavil své nedávné 80. narozeniny. Co si přál?
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli takový krásný vztah jako kamarádi a on říkal: "Táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl?" Já jsem se zamyslel, říkal jsem: "A víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju." "A já byl takový krásný." Já říkal: "No a to auto je krásný, ale je to drahý a to, já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju." Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
0: Celý rozhovor s Ivanem Vyskočilem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď máme 6 hodin k tomu 22 minut a pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce České armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zúnou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Lidé můžou přispět dětem z nízkopříjmových rodin na lepší prázdniny prostřednictvím sbírky krabice od bot. Charitativní akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dárci si můžou vybrat, co dětem umožní, například výlet do přírody nebo i celotýdenní tábor nebo rozvojový kemp. Výzva pro dárce platí do konce června. Podrobné informace jsou na webu krabiceodbot.cz. Jihlava částečně změnila systém parkování. Řidiči nově nemusí v sobotu za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti. Historie Práchnického kraje dnes ožije ve Volyni. Městské muzeum od 17 hodin na místní tvrzi zve na další setkání pokoutního kruhu Práchnické vlastivědy. Večer se zaměří na poslední volyňská léta děkana Františka Bláhovce a představí také nově objevené písemnosti. Výstava Známí neznámí táboráci rozšiřuje ode dneška nabídku Husického muzea v Táboře. Zájemci si ji můžou ode dneška prohlédnout v galerii Staré radnice. Expozice připomíná výrazné osobnosti spojené s městem, na které veřejnost postupně zapomněla. Obloha bude dnes oblačná až polojasná, večer pak až zatažená. Místy se objeví přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše k 25 stupňům, na horách bude kolem 20. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V jihočeské vlastivědě si dnes ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice připomeneme, jak se ze skromných pašijových her v Hořicích na Šumavě stalo velkolepé představení pro tisíce diváků. Samostatná divadelní budova tam měla kapacitu 2000 míst a už v roce 1893 vidělo hořické pašije na 40 tisíc lidí. Dnešní díl připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se ho už za chvilku.

V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že do divadelní budovy v Hořicích na Šumavě se vešlo 2000 diváků. První písemné doložení hořických pašijových her se datuje k roku 1816. Jejich autorem byl hořický tkadlec a sběratel Pavel Grell Hösl. Za pomocí místního faráře sepsal německý scénář a tak založil novou tradici hořických paší. Dlouhá léta se však hrávalo jen o postních nedělích a velikonočních svátcích v sálech místních hospod a bez kostýmů. Z těchto skromných začátků pak vzešly zásluhou českokrumlovského profesora Josefa Johana Amana velkolepé výpravné pašijové hry. Za přispění spolku Deutscher Bämerwaldbund byla postavena samostatná divadelní budova o kapacitě 2000 míst pro diváky. Premiéra velkého představení byla v roce 1893. V témže roce hořické pašije zhlédlo na 40 000 diváků. Po skončení druhé světové války chtěli nově dosídlení obyvatelé Hořic tradici pašijových her obnovit, ale hrálo se jenom dva roky do roku 1948. Obnovení pašijových her pak následovalo až po sametové revoluci. Nový český text napsal Jindřich Pecka, hudbu složil Jaroslav Krček. Pro představení paší bylo vybráno místo bývalé střelnice v lesoparku v těsném sousedství někdejší budovy pašijového divadla, kde vznikla malebná přírodní scéna. A pašije se zde hrají dodnes.

0: počasí.
1: 6:45 a rovnou míříme za meteorologem Petrem Friebauerem, který nám prozradí, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Máme zejména polojasno se slabou přehánkou, která se před malou chvílí vytvořila nad Českými Budějovicemi a postupuje směrem k jeho východu. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia, na Šumavě kolem 10 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 15,2 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a slabě stoupá. Huráňov hlásí také polojasno. Teplotu 11,2 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne?
2: Od jihozápadu nad naše území bude postupovat tlaková výše. Částečně nás pak ovlivní okraj teplé fronty postupující k východu. Odpoledne bude polojasno až oblačno. Odpoledne ojediněle s přehánkami nebo občasným deštěm, které budou večer ustávat. Maximální denní teploty budou příjemné mezi 23 až 26 stupni Celsia na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude zpočátku mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který během odpoledne bude slábnout. A biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
1: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 9 minut.
1: A měl byste pro nás i nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k 17. červnu?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 2013, a to 31,6 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1932, a to 1,6 stupně Celsia.
1: A vrátíme se k předpovědi počasí. Poprosím vás o tu na dnešní noc a na zítřejší den.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výšina nad jižní a střední Evropou. V noci bude převážně polojasno, k ránu se bude vyjasňovat a ojediněle se mohou tvořit mlhy, které se budou ráno rozpouštět. Během zítřejšího dne bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačnosti přibyde a pouze výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maxima ty už budou takové letní mezi 26 až 29 stupni Celsia na horách kolem 24. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo západní směru do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď zítra vzhledem k vysokým teplotám na dvojce střední zátěž.
1: Tolik s aktuální předpovědí meteorolog Petr Friebauer, se kterým se naslyšenou těším opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Betonové bloky nebo závora. Dva přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky jsou teď neprůjezdné. Auta se jimi na druhou stranu nedostanou u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít? Tak to se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte už za chvíli.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistil, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady dovnitř. Zatím za naše.
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezidentský pár dnes zakončí návštěvu kraje Vysočina na Třebíčsku. Dětské hřiště s planetami vznikne v Českobudějovickém parku Háječek. Kontroloři v Trutnovské lesnické akademii odhalili desítky pochybení. Bude oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Druhým dnem pokračuje návštěva Petra Pavla a Evy Pavlové po kraji Vysočina. Prezident včera diskutoval s lidmi v Třebíčském divadle Pasáž. Otázky mu pokládali i ti nejmenší z publika.
3: Já jsem Slav Pospíšil, co jste měl nejradši v dětství rád za diskovou hru?
4: Když jsem byl já malý, tak jsme hráli Člověče nezlob se jako diskovou hru. Potom jsme s klukama mastili karty a hráli jsme Prší.
5: Odpověděl prezident Petr Pavel Václavu Pospíšilovi. Debata trvala hodinu. Paní Kateřina neskrývala emoce.
6: Jsme dojatý, já jsem zamačkávala slzy. Já jsem taky dojímací typ.
5: Hlava státu dnes bude ve Valči a Moravských Budějovicích. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Vesmírné hřiště pro děti doplní park Háječek v Českých Budějovicích. Jeho výstavba začne v polovině července. Informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. Okolí hvězdárny a planetária budou dominovat trojrozměrné modely planet sluneční soustavy. Součástí hřiště bude stylizovaná černá díra a další interaktivní komponenty.
7: Děti od srpna využijí kruhovou trampolínu, kolotoč a lanovou prolézačku. K novým lavičkám se návštěvníci dostanou po přístupové cestě z mlatu a nášlapných kamenů. Za celou stavbu město zaplatí přes 2 miliony korun. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili v Trutnovské české lesnické akademii desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy jízd řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouhlas nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu.
2: Sport.
1: Po necelých dvou týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund a 74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny. A poprvé v kariéře získala křišťálovou trofej.
8: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Obloha bude oblačná až polojasná, ranní mlhy se rychle rozpustí. Během dne čekáme ojedinělé přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše mezi 23 a 26 stupni, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný do 6 metrů za sekundu. Biopředpověď hlásí nízký stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V ulici Strakonická v Českých Budějovicích je zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam velmi silný provoz. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hodin k tomu 4,5 minuty. I nadále posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a pokračuje jeho české ráno. A pokud stejně jako já, milí posluchači, vzpomínáte na dětství, kdy nám stačily gumovky a brouzdat se v potoce nebo běhat po lese, tak si poslechněte už za chvíli dnešní rozhlasový sloupek, aneb jak v dnešní době tohle zdánlivé málo nestačí a lidé stále vymýšlejí něco, aby se nenudili.

0: 7 hodin k tomu 8,5 minuty posloucháte Český rozhlas České Budějovice a je tady pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autorka Martina Adlerová ho nazvala rebelkou snadno a rychle.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Lidé se prý strašlivě nudí. Proto se pro ně musí chystat stále víc a víc zábavných aktivit. Třeba příroda. Ta už není tahákem sama o sobě. Teď už se musí i do lesa instalovat různé atrakce, jako třeba minigolf a trampolíny, aby se lidé všech věkových kategorií mohli vydovádět. Na kopci, kam jsem dřív chodila, rozhlížet se po okolních horách, je najednou obrovský zahrazený prostor a rodiče platí za to, aby si zde jejich děti mohly hrát s vodními prvky. Přitom o kus dál teče potok. Neuvěřitelné. Nebo ty dobře známé stezky korunami stromů. Stromy jsou sami o sobě nudné, takže se zničí část lesa, aby se za velké peníze postavila monstrózní stavba, po které lidé mohou chodit. A co tam vlastně dělají? Obdivují stromy? Někdy jim k tomu začaly ještě přidávat vlky a medvědy. Lidé se musí bavit za každou cenu. Při potírání nudy ovšem dochází k různým paradoxům. O víkendu jsem byla v Národním parku. V některých místech si nesmíte odskočit do lesa ani na malou. To chápu. A musíte být potichu, abyste narušili zvěř. To taky chápu. Takže se zaťatými zuby a se zaťatou jinou částí těla chvátám po stezce do civilizace. Najednou slyším podivné zvuky. Proti mně se z lesní zatáčky řítí terénní autíčko, které veze uječenou rodinku a kterému se musím vyhnout skokem mezi smrky, kam podle vyhlášky nesmím strčit ani nos. Auto vrčí, děti pokřikují a vedle běžící pes očurává každý strom, který po cestě potká. A tak jsem se kvůli pochybné turistické atrakci stala rebelkou. Do toho lesa jsem si nakonec prostě odskočila. A víte co? Příště to udělám zas.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Je tady středa s datem 17. června, svátek. Dnes slaví nejen Adolf, ale také Adina. Přejeme jen to nejlepší.
1: Počasí.
0: Ve Velešíně jasno 13 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Z Prachatic po dešti 16+, fouká, pěkný den všem přeje Helča. Dobré ráno z Brloha, kde je skoro jasno, slabý vítr a teplota je plus 14 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 15 stupňů, pohodový den přeje také Marie. A středeční ráno je v Táboře skoro jasno, klidno, teplota 13 stupňů, příjemný den a pevné zdraví přeje všem děda Pája. Velmi si vážím toho, že jste si našli chvilku na zaslání SMSky, díky za to. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnešek bude polojasný až oblačný. Ráno ještě ojediněle s mlhami, které se budou rychle rozpouštět, během dne ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, které budou večer ustávat. 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima, 18 až 21 naměříte na horách,

0: Peškovými si nejen o tom popovídáme ve středu 17. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Nejpočetnější kolekci velkých kusů přírodního zlata, nalezeného v Česku, vystavuje Prácheňské muzeum v Písku. Raritou je největší dochovaný a zdokumentovaný zlatý nugget o váze 105 gramů. Podrobnosti už za chvilku. Dobré ráno.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku vystavuje Prácheňské muzeum v Písku. Váží více než 100 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění také vyrýžované zlatinky z řeky Otavy.
1: Prostřed této vitríny máme vystavený největší nugget o hmotnosti 105 gramů.
2: Nejzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prácheňském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Tento nugget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramů.
2: Tyto nugety se nacházely ve zvětralé křemenné žíle.
1: Ta původní křemenná žíla musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě, které okem nevidíme. Vzácně jsou tam třeba milimetrová zrnka drobná, která lze třeba lupou vidět.
2: Tyhle křemeny jsou názornou ukázkou, jak asi mohly vypadat na zlato nejbohatší části křemenných žil, které ve středověku vedly v Píseckých horách k zakládání zlatodolů.
1: Písecké hory právě byly známé tím, že již od středověku zde probíhala těžba zlata na takových podobných křemenných žilách, jako můžeme vidět zde. Například zlatodoly Havírky u Semic, nebo rozsáhla oblast zlatodolů Kometa mezi Všetečí a Těšínovem.
2: V Jihočeském kraji mají lidé zlato spojené hlavně se zlatonosnou řekou Otavou. I nálezy tohoto zlata na výstavě uvidí.
1: Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít jako velmi rozdílnou velikost od opravdu nějakých mikroskopických plíšků, které téměř nevidíme. Ty máme třeba tady v té jedné části, až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru, výjimečně i více.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: Je to

0: způsobený tím, že toto zlato není čisté zlato, ale obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
1: Ve vedlejší místnosti, do které se teď půjdu s Jaroslavem Cíchou podívat, jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
0: Potom uvolnění vlivem zvětrávání, když se dostanou do vlivu vnějšího prostředí, tak se ty tvary postupně mění, protože zlato je měkké, kujné, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
1: Výstava Terra Aurea potrvá v Prachenském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, Lenka Rybáčková a zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Hasiči vyjeli včera večer k požáru chaty a vedle zaparkovaného osobního auta v Přídolí na Českokrumlovsku. Na sociální síti X o tom informoval mluvčí krajských hasičů Roman Krčmář. Požár se naštěstí obešel bez zranění. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel. Skutečné kriminální případy z Jihočech dnes připomene pořad Budějovická mordparta aneb neuvěřitelné zločiny z Jihočech. V Kaplickém kině začne v 19 hodin a hosty večera budou Václav Hýsek a Pavel Pechoušek. Filmoví fanoušci se dnes večer sejdou v píseckém kině Portič. Třetí ročník Empathic Film Festivalu tam začne v 19 hodin. Zahajovací večer nabídne film Máma, po kterém budou s diváky debatovat herečky Elizaveta Maximová, Veronika Frejmanová, Sofie Porubská i tvůrci snímku. Programem provede moderátor Milan Peroutka. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Všechny góly obhájců titulu dal Lionel Messi. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1. Irák podlehl Norsku 1-4. Obloha bude oblačná až polojasná. Během dne čekáme ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme až 26 stupňů, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přehodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po nehodě nákladního auta s osobním v ulici Strakonická v Českých Budějovicích je zužená silnice na jeden jízdní pruh a tvoří se tam kolona. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme po zprávách 7 hodin 32 minut. I nadále posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A míříme k dalšímu tématu. Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka, Hliníka nebo profesora Hrbolka? Postavy a hlášky z filmu Marečku, podejte mi pero, žijí svým životem už půl století. Přesně před 50 lety měla legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka premiéru. A my na vznik filmu zavzpomínáme už za chvíli.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer metalesku Blesku. Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes, 17. června. 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory, a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metalesku, blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Hujer, studuje tady Hujer.
7: Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme také šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
8: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
8: Že už začne hodina.
5: Ano.
8: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České

0: I Stevie Wonder nás provází dnešním jeho českým ránem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve 7:45.
1: Počasí.
0: A teď už budeme poslouchat také meteorologa Petra Friebauera, který ví, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme aktuálně polojasno až jasno a bez strážek. Teploty už stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 15 až 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 17,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a slabě stoupá. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 15,3 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jak to s teplotami, mraky, respektive sluníčkem bude vypadat dnes odpoledne?
2: Od jihozápadu nad naše území bude postupovat tlaková výše. Částečně nás pak ovlivní okraj teplé fronty postupující k východu. Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo občasným deštěm, které budou večer ustávat. Maximální denní teploty budou příjemných 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který během odpoledne bude slábnout. A biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je 44 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjízdnosti. Výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 m krychlových za sekundu. Lužnice, Pilař, ta je také nad hranicí sjízdnosti. Výška hladiny je 126 cm, průtok 1,5 m krychlových za sekundu. V Bechyni je to nesjízdné, tam je pouhých 84 cm. A Otava, Katovice je na hranici sjízdnosti. Výška hladiny 44 cm, průtok 5,2 m krychlových za sekundu. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 16 až 18 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně byla včera rovných 18 stupňů Celsia.
0: A zpět k předpovědi počasí, jaká bude dnešní noc a co přinese čtvrteční den?
2: Počasí bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše nad jižní a střední Evropou. V noci bude polojasno až oblačno, gránu oblačnosti začne ubývat a ojediněle se mohou vytvořit mlhy, které se budou rychle rozpouštět. Během zítřejšího dne bude jasno až polojasno odpoledne, v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačnosti přibyde a pouze výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minima se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maxima už budou takové letní, mezi 26 až 29 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo západních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám na dvojce, střední zátěž.
0: Týkají se ty vysoké teploty také pátečního dne?
2: Ano, v pátek už se pořádně ohřejeme. Ty minima budou kolem 16, ale maxima kolem 31 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno a beze srážek. A vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu.
0: Ano, tak milovníci tropů se už brzy dočkají. Byl s námi Petr Friebauer a další předpověď přidáme v našem vysílání opět za hodinu, tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Počet neregistrovaných domovů pro seniory roste podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Křižovatka u základní školy Dukelská ve Strakonicích je po rekonstrukci bezpečnější. Rybáři můžou lovit na nádržích Hracholusky a České údolí i po půlnoci. Umožnila to výjimka. Obloha bude oblačná až polojasná, naměříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na jižní Moravě.
6: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
7: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
8: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
9: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
8: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas.
4: Rekonstrukce křižovatky ulic Dukelská, Klostermanova a Stavbařů ve Strakonicích je hotová. Město na ní obnovilo provoz po 9 měsících stavby. Práce za 18,5 milionu korun především zvýšily bezpečnost žáků přilehlé základní školy, dodává mluvčí radnice Markéta Bučoková.
10: Nejdůležitější součástí projektu je nové obratiště, které umožňuje bezpečný příjezd a odjezd autobusů využívaných při školních výletech, plaveckých kurzech nebo dalších školních aktivitách. Zároveň usnadní pohyb rodičům, kteří své děti do školy přivážejí auty.
4: Na nádržích Hracholusky a České údolí na Vysočině můžou rybáři lovit 24 hodin denně už až do konce září. Umožňuje to výjimka ministerstva zemědělství. Od půlnoci do 4 hodin si ale rybář může ponechat jenom invazní nebo nepůvodní druhy ryb. Pokračuje Petr Dimitrov z krajské pobočky Českého rybářského svazu.
11: Ty výjimky jsou na základě žádosti uživatele rybářského revíru. V letošním roce byly odůvodněné odlovem nepůvodních a invazních druhů ryb. Je to třeba střevička východní, slunečnice pestrá, sumeček černý nebo z těch nepůvodních karas stříbřitý.
4: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Země skupiny G7 vyzvaly k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu.
5: Počasí.
4: Obloha dnes bude oblačná až polojasná, ranní mlhy se rychle rozpustí. Během dne čekáme ojedinělé přeháňky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše mezi 23 a 26 stupni, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď hlásí nízký stupeň zátěže.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Silný provoz je v Českých Budějovicích po nehodě nákladního a osobního auta v ulici Strakonická ve směru ke křižovatce s Pražskou. Jezdí se tam jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hodin 5 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pokračuje jeho české ráno s datem 17. června. Adéla Jirkalová s vámi u mikrofonu a chystám pro vás další písničky, které nestárnou, zazní Mandraže, Iveta Bartošová a v zápětí je připravena Ilona Čáková. Práci ve skladovací hale Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku najde až 1700 lidí. Místní ale u obce další průmyslový areál nechtějí. Zástupcům developerů to dali jasně najevo na včerejší debatě o záměru. Více uslyšíte za chvilku v reportáži. Dobré ráno.

0: Ještě letos se nejspíš začne stavět skladovací hala společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na včerejším setkání s obyvateli obce. Práci by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu u obce nechtějí, přestože to povoluje územní plán.
1: Takovouhle obludu se nacpete, Boršov, nejkrásnější vesnice v Jihočeském kraji, a vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože jednoduše ta informace se k nám dostává velice pozdě. Vlastně se úplně na posledních chvíli dozvídáme, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Novou halu dlouhou téměř půl kilometru si na jižním okraji dvoutisícové obce nedokáže představit.
2: Pak mě docela překvapilo to celé uspořádání, to znamená, na jakou dlouhou dobu ten Amazon by tam existoval, to znamená 20 let. A se dozvídáme, že máme velice šibeniční termíny na to, abychom se vůbec jako obec rozhodli.
3: Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Třetí by měla vyrůst právě v Boršově. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna. Po prvotní nedůvěře ale podle svých slov s její výstavbou problém nakonec nemá.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude Amazon, ale v Kojetíně právě jsme byli, viděli jsme, nakonec se nám docela líbil, takže pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď ta průjezdnost na E55 se kolem průmyslové zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí spousta lidí ráno do práce, fakt ta špička je tam docela drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců. Nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Místní přesto upozornili zástupce obce na to, aby dohlédli na případné snahy o výstavbu ubytoven pro zaměstnance. Jak ale starostka všechny ujistila, vedení Boršova nic podobného poblíž haly nepovolí. Pozemky u průmyslové zóny vlastní podnikatelka Lucia Letenmajerová.
4: Tam jsme trošku obavu měli, aby se nechtěla do té ubytovny pustit. Sám Amazon ji kontaktoval a ona řekla, že v žádném případě, že tam budou jenom teda obytné doby.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A teploty nám pomalu, ale jistě lezou směrem vzhůru. Větrní 17 stupňů, pěkné, se skoro mírně téměř vyjasňuje a v pohodě zdraví Zuzka a Honza a také dva pejsci. To je další SMSka od vás. Díky za všechny, které jste během dnešního jihočeského rána zaslali, milí posluchači. A co nám přišlo z Českého hydrometeorologického ústavu aktuálně o počasí? Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, které se ale rychle rozpouštějí, během dne ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, které budou večer ustávat ovšem. 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách při středě naměříte 18 až 21. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, srážkové úhrny do 2 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli se v našem vysílání podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v Jihočeském kraji.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. A breathless drive on a downtown street.

0: 8 hodin k tomu 19 minut, už za chvíli Mandraže a také Hana Hegerová s Petrem Habkou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Jedna z posledních letošních větších akcí, kterou budeme soutěžit, je oprava téměř 4 kilometrů silnice 1/3 mezi Planou a Štilcem na výjezdu z Českých Budějovic. Silnice je zde už značně poškozená, opravovaná výspravkami a i větve mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd jsou ve špatném technickém stavu. Na celém úseku tak bude nutné vyměnit povrch. Řidiči musí počítat se souvisejícími dopravními omezeními, i když celou silnici uzavírat nebudeme. Místo stavby bude už možné snadno objet po dálnici D3.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.

0: deváté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadaná země zvládla příští zimu. Lidé můžou navrhovat kandidáty na ocenění pro významné osobnosti Jindřichova Hradce. Křišťálovou růži si každoročně odnesou lidé, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města. A to například v kategoriích věda a vzdělávání, kultura nebo sport. Nominace město přijímá do konce června. Ocenění se neuděluje in memoriam. Výstava UNICEF v Česku se dnes dopoledne otevře na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Slavnostní zahájení je v 10 hodin. Expozice se do jihočeské metropole přesouvá po zastávkách v Praze, Ostravě a New Yorku. Hasiči vyjeli včera večer k požáru chaty a vedle zaparkovaného osobního auta v Přídolí na Českokrumlovsku. Na sociální síti X o tom informoval mluvčí krajských hasičů Roman Krčmář. Požár se naštěstí obešel bez zranění. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel. Životní příběh vimperské rodačky Heleny Sovákové dnes přiblíží beseda nazvaná Plukovnice lidských duší. V městské knihovně ve Vimperku začne v 17 hodin. Psycholožka Helena Sováková působila více než 20 let v armádě. Bude oblačno až polojasno, během dne čekáme ojedinělé přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše 26 stupňů, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta a motorky u Jistebnice na Táborsku. Vyjeli také k nehodě koloběžkáře na silnici 147 u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračujeme 8 hodin 33 minut s vámi i nadále Český rozhlas České Budějovice. Taekwondo, tradiční korejská hudba nebo asijské speciality. Týn nad Vltavou pořádá Česko-korejské dny. Co všechno tam budete moci až do pátku zažít, prozradíme za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Kulturní festival Česko-korejské dny nabídne návštěvníkům Týna nad Vltavou na Českobudějovicku ode dneška až do pátku bohatý program. Lidé se můžou těšit nejen na korejskou hudbu a tanec, ale také na korejskou gastronomii. O festivalu nám teď více prozradí ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martinek, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co zajímavého z programu byste návštěvníkům doporučil?
1: Tak on především se to jedná o nějakou širší akci, kdy my děláme tuto akci v rámci Muzikanti v ulicích, což je jako pravidelná akce, dlouhodobě to v Týně děláme a v podstatě na prvním místě je to město a hudba a děláme to v rámci akce nebo v rámci Mezinárodního dne hudby, kdy každý rok teda v ulicích města jsou různí hudebníci a tento rok se nám podařilo skontaktovat se skupinou, s korejskou skupinou, takže jsme to rozšířili na mezinárodní úroveň a v rámci této akce budou vystupovat korejští dobrovolníci, kteří na náměstí v Týně nad Vltavou předvedou nějaké ukázky K-popu, taekwonda a vlastně něco z té korejské kultury. Už bude ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne pro školy v podstatě bude celý den cokolovně v Týně nad Vltavou to samé ukázky korejské kultury.
0: Mm-hmm. Součástí programu je také ochutnávka korejských specialit. Co konkrétně mohou lidé poznat?
1: Já jsem to dlouho nevěděl, co tam bude, ale už vím. A lidi se určitě můžou těšit na jeden zákusek, který asi všichni znají, protože se s tím mohli setkat v seriálu Hra na oheň. A to je dalgona, jako specifická sušenka, která teda byla asi slavná, hodně se jedla 70. 80. let a tento seriál to vynesl zase do povědomí lidí a i celého světa. Takže tato speciální sušenka, tak můžete ochutnat originál, plus určitě takové věci jako jukva nebo jagva, což jsou to převážně sladkosti. Jukva je speciální sušenka, kdy juk znamená medicína a gva kolekce, takže vlastně taková medicínská kolekce a jukva je taková specifická sladkost z rýže. Připravuje se to poměrně dlouho a je to hodně zajímavý. Takže to bude z té gastronomie.
0: Na jakých konkrétních místech v Týně nad Vltavou bude festival probíhat?
1: Tak ono je to v podstatě celý centrum. Korejská kultura bude na náměstí u kostela, kde vlastně to bude to centrum. Mezinárodní centrum, jinak vlastně hudební festival nebo festival vystoupení různých hudebníků je po celém městě. Na ulici Brašov, u řeky, u Art klubu nebo tady i u Sokolovny, u kostela, všude možně vlastně se můžete potkat s muzikanty různých žánrů.
0: I o kulturním festivalu Česko-korejské dny jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s ředitelem Městského centra kultury a vzdělávání Jakubem Martinkem. Děkuji, že jste přijal pozvání do našeho vysílání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky děkuji, hezký den, naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 8:45. Pojďme si říci, jaké je a hlavně jaké bude počasí v nejbližších dnech.
1: Počasí.
0: Hovořit ovšem nebudu já, nýbrž meteorolog Petr Friebauer, a ptám se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme polojasno a beze srážek. Teploty stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 19,6 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 16,7 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
0: Teploty nám pomalu vyskakují směrem vzhůru. Jak to bude vypadat odpoledne?
2: Odpoledne ty maxima vystoupají na příjemných 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno a místy s přehánkami nebo občasným deštěm, které budou večer ustávat. Od jihozápadu nás bude, nebo k nám bude postupovat tlaková výše a částečně nás pak ovlivní okraj teplé fronty postupující k východu. Vítr bude odpoledne zpočátku mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Jak bude vypadat dnešní noc a čtvrteční den?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výšina jižní a střední Evropou. V noci bude polojasno až oblačno. K ránu oblačnosti začne ubývat a ojediněle se mohou tvořit mlhy, které se ráno budou rychle rozpouštět. Během zítřejšího dne bude jasno až polojasno. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačnosti přibyde a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupně Celsia a maximální denní už budou takové letní, mezi 26 až 29, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo západní směru do 4 metrů za sekundu a biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám je zítra na dvojce, střední zátěž.
0: A jak už jsme v jihočeském ránu naznačili, tedy otepluje se a oteplovat se bude. Jak to bude vypadat v pátek?
2: Pátek se ohřejeme ještě víc. Ty maxima budou mezi 28 až 32 stupni Celsia. Minima potom kolem 16 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno a beze srážek. A vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: A co se počasí týče, jaká bude sobota?
2: V sobotu nám přibude oblačnosti a objeví se i srážky. Bude tedy polojasno až oblačno, dopoledne ojediněle, během odpoledne postupně na většině území s přehánkami nebo s občasným deštěm a odpoledne a večer se místy mohou tvořit bouřky. Minima budou kolem 17 stupňů a maxima ty budou stále vyšší kolem 33 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Tolik s tropickou předpovědí počasí meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za váš čas, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zatančili jsme si s Bakarou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a teď se hezky usaďte a poslechněte si, co na vás čeká v rámci jihočeského dopoledne. O tom už nám poví Matěj Vodička, vítám tě ve studiu.
1: Krásné ráno, Adélo, tobě i všem posluchačům. Ano, je to tak, posluchači, usaďte se pohodlně a teď vyjmenuji, co nás čeká. Vezmu to hezky postupně. Hned na úvod po 9. hodině se vydáme do Soběslavy. Neprozradím úplně kam, ale bude to takový hezký tip na výlet. Čekají nás taky místa Srdci Mirky Nezvalové nebo jihočeská vlastivěda Zdeníka Zajíčka. Tip na výlet pro vás máme taky do Chorvatska, pokud se tam chystáte letos v létě. No a poslechneme si třeba taky reportáž o ocenění britského vévody, které získalo teď čerstvě několik mladých Čechů. Po 10. hodině nás čeká další díl pravidelného seriálu, který vysíláme tento týden o svatovíckých varhanech. Máme pro vás připravené taky tipy pro volný čas, informace o Empathic Film Festivalu v Písku, spojíme se s regionálním stopařem a samozřejmě nesmí chybět Babské rady, dnes o marinování. No a po 11. hodině přivítám dopolední hosty ve vysílání, schválně zmiňuji to množné číslo, protože dnes tu budou dva hosté, Tereza a Jakub Peškovi, majitelé ekologické farmy z Libijovických Svobodných hor u Vodňan na Strakonicku. No a nesmím zapomenout taky na rozhlasový sloupek, který zakončí tu 11. hodinu v našem vysílání.
0: Kultura, gastro, cestování. Matěj Vodička je váš, Adéla Jirkalová se loučí a těším se u dnešních písniček pro radost naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zástupci armády a výrobce dronů Primoco z Krašovic u Písku podepsali memorandum o spolupráci. Sbírka krabice od bot zaplatí letní výlety a tábory dětem z nízkopříjmových rodin. O prázdninách se zloději zaměřují hlavně na byty. Počet vloupání roste až o 20%. Obloha bude oblačná až polojasná, naměříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Armádní piloti a studenti Univerzity obrany se budou školit v Krašovicích u Písku. Zástupci armádních organizací podepsali memorandum o spolupráci. O jaké dohody se konkrétně jedná, říká ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
2: Memorandum s Univerzitou obrany v Brně na využívání zdejších prostor a učení nového oboru bezpilotního letectví a zlomem Praha, protože si myslíme, že je tam přesah v oblasti výcviku. Lom Praha zajišťuje výcvik například vrtulníkový, ale i v oblasti údržby bezpilotních prostředků.
0: Lidé můžou přispět dětem z nízkopříjmových rodin na lepší prázdniny prostřednictvím sbírky krabice od bot. Charitativní akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Výzva pro dárce platí do konce června. Podrobné informace jsou na webu krabiceodbot.cz, doplňuje mluvčí Diakonie Dalibor Hála.
3: Tam lze jednoduše na pár kliknutí darovat. Ti dárci si mohou vybrat, jak náročnou aktivitu dětem tím svým darem umožní, od nějakého výletu do přírody, který je ve výšce pár set korun, a až po třeba vyslání na celý týdenní tábor nebo nějaký rozvojový kemp.
0: Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. Americké útoky na lodě podle agentury Reuters většinou nikdo nepřežije. Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezídia.
4: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
0: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle asociace tak 7 z 10 českých domácností nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne čekáme ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše 26 stupňů, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v ulici Husova třída u výstaviště v Českých Budějovicích. K nehodě auta a motorky došlo u jistebnice na Táborsku. Záchranáři vyjeli také k nehodě koloběžkáře na silnici 147 u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 9 hodin tradičně startuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je středa 17. června a krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Na dnešní datum, a přiznám se, že jsem to nevěděl, připadá Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Je to poměrně příznačné, protože, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, podle meteorologů se má ode dneška postupně oteplovat a o víkendu by teploty na jihu Čech mohly vystoupat až ke 32, možná někde místy 35 stupňům Celsia. Naše stanice je tu ovšem s vámi vždy a za každého počasí, jak sami dobře víte, milí posluchači. No a v následující vysílací hodině nabídneme několik zajímavostí a reportáží. Třeba v samém závěru této hodiny si povíme něco o ocenění britského vévody, které teď čerstvě získalo několik mladých Čechů. Jestli se letos chystáte do Chorvatska, tak máme pro vás zajímavý tip na návštěvu, no a chybět nebude ani tradičního česká vlastivěda nebo místa v srdci Mirky Nezvalové, dnes konkrétně s ředitelem Českého vinařského fondu Zbyňkem Vyčarem. Hned v úvodu ale povíme tip na výlet další, tentokrát ovšem zůstaneme na jihu Čech. Navštívíme totiž středověký hrad v Soběslavi, který je neobvyklý, a to hned v mnoha směrech. Počkejte si na to, podrobnosti přidáme už za okamžik. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásné jihočeské dopoledne.

0: 9:09, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, v jeho českém dopolední právě teď doznívá Miroš Birka. V paláci hradu v Soběslavi kdysi věznili krále Václava IV. Nebo se v něm ještě docela nedávno vařilo pivo. Teď tam zase můžete potkat čtenáře mezi tisíci svazky knih. Na místo nejen se zajímavou historií, ale neméně poutavou přítomností nás teď pozve reportáž kolegy Filipa Černého.
1: My vždycky říkáme, že tady je taková krásná atmosféra, že nás tady chrání bílá paní Rožumberská, že máme takovou ochranou ruku.
2: Ano, je to tak. Hromů a blesků, ať těch přírodních nebo těch, co metají lidé, se nemusíte vůbec bát, když se skryjete v bývalém Rožumberském hradě v Soběslavi. Anděla Poslušná, vedoucí tamní knihovny, je to tak, na Soběslavském hradě vedle galerie sídlí ještě knihovna, totiž nedá na bílou paní dopustit. A to, že je na hradě právě knihovna, je naprosto v souladu s poslední vůli někdejšího majitele hradu Petra Voka z Rožumberka.
1: Sepsal ji v roce 1610 a v této vůli odkázal Petr Vok, který neměl vlastně dědice, za prvý svůj dům v Zuzaně Vojířové, který je teda na náměstí, a hrad Švamberku. Jeho vizí bylo přebudovat tento hradní palác na rožumberskou školu, ve které by mohly studovat i dívky a nekatoličtí studenti. A druhá jeho vize byla hlavně přemístit tady do hradu rožumberskou knihovnu. Jejíž knihy by byly k dispozici každému zájemci a byla to velice průkopnická myšlenka. Knihovna tehda sídlila v Třeboni. První požadavek Petra Voka splnili. Mladší hradní palác byl renesančně přestavěn na rožumberskou školu. A druhý požadavek veřejné knihovny v našem městě, na kterém Vokovi tak záleželo, zůstal nesplněný. Bylo to hlavně z důvodu, protože to bylo za 30leté války a vlastně Švédové tu rožumberskou knihovnu vlastně v Třeboni rozkradli, takže už nebylo co sem přemístit. Je zvláštní, že ale naše knihovna se vlastně sem nastěhovala 400 let po jeho poslední vůli.
2: Soběslavský hrad se totiž během druhé poloviny minulého století proměnil ve zříceninu, ale po pádu komunismu byla ruina aspoň zakonzervována a v roce 2008 moderně dostavena na sídlo městské knihovny. Projekt odborně nazvaný Vestavba skleněného kontejneru s městskou knihovnou do středověkého hradu dostal na starosti místní rodák architekt Jaromír Kročák a stavba pak pozbírala celou řadu ocenění.
1: Pan architekt Kročák se vyjádřil, že v budoucnosti vůbec není problém tuto stavbu vlastně rozebrat, protože je to taková jakoby stavebnice. Takže někdy za x let, prostě když se generace rozhodnou, že by to chtěli přebudovat, tak to lze prostě rozebrat. A vlastně tou svou kombinací skla, kamene a knih, ta historie knihovny vlastně uchvacuje návštěvníky a maximálně zpřístupňuje tento prostor veřejnosti.
2: Nejenom čtenáři, ale i turisté jsou totiž v Soběslavském hradu vítáni a třeba mezi knižními regály se jim podaří zahlédnout bílou paní.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Jsou farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z Libějovických Svobodných hor na Stakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Vísce. Opravili rozpadlou chalupu.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I v 9 hodin 21 minut je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. V našem pravidelném seriálu máte možnost získávat tipy od známých osobností na místa, která mají rádi a mohla by vás inspirovat k návštěvě. Tentokrát si o nich Mirka Nezvalová povídala s ředitelem Českého vinařského fondu Zbyňkem Fičarem, kterého potkala na českobudějovickém výstavišti právě u expozice vín.
0: Místa v srdci.
2: No pochopitelně, protože jsem ředitel vinařského fondu, tak to jsou moravské, ale i české vinohrady, protože vytváří krásnou kulturní krajinu. Pokaždé, když pijete víno, tak nemáte v té skleničce jenom tekutinu, ale skrývá se zatím právě i ta půda, i to slunce, i ta práce toho konkrétního vinaře. Takže když je člověk uprostřed těch vinohradů, tak si tu skleničku toho vína vychutná nejlépe.
3: Je troufalé zeptat se vás, která vinařská oblast je vaše nejoblíbenější. To je jako ptát se matky pěti dětí, které je její nejmilejší.
2: Přesně tak, a jak jsem říkal před chvilkou, víno je unikátní v tom, že se do něho

0: propisuje ta lokalita, ten teroár, kde ta réva roste, protože každá ta půda má jináčí složení, jsou tam jináčí minerály, skutečně jsou i jiné řezy těch keřů, je jiná práce toho vinaře v tom sklepě, takže víno nabízí možnost celý život objevovat něco nového.
1: Morava nabízí obrovskou část cyklostezek, tak jezdíte také na kole mezi vinohrady?
0: Ano, samozřejmě jezdím, ale všem, kteří to tak dělají, a já to doporučuji, tak doporučuji také to, aby si to skleničku vychutnali až poté, co se sednou ze sedla.
1: Děláte to také tak?
0: Samozřejmě.
1: Ano, oba dva se smějeme s panem ředitelem, ale každopádně je ještě něco, co byste třeba chtěl navštívit v jižních Čechách, protože si povídáme pro Český rozhlas České Budějovice?
0: Jižní Čechy jsou nádherné. Já jsem sem pravidelně jezdil na Šumavu, která je krásná. Je zde celá řada krásných historických měst a pro mě i to, že jsem čas od času pracovně přijedu do Českých Budějovic, tak vždycky se na to těším, protože to náměstí je nádherné, ty historické budovy. Takže jižní Čechy patří určitě taky mezi mé oblíbené regiony, ačkoliv réva vina zde příliš neroste.
1: To je pravda. Jak relaxujete? Nad skleničkou vína anebo třeba procházkami mezi vinicemi, i když v Brně, kde máte sídlo, jich asi moc není?
0: V Brně nějaké vinice jsou, jedna je přímo na Špilberku, je to teda takový hobby projekt a ještě jsem to víno nepil, ale když se půjdete podívat na Špilberk, je tam vinice. Já teda nejraději relaxuji tak, že jdu skutečně na procházku, že jdu na procházku do přírody.
1: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
0: Já jsem teď nad tím přemýšlel, protože v minulém povolání jsem cestoval po celém světě a vlastně jsem zjistil, že člověk jezdí všude možně a nezná pořádně ani vlastní zemi, takže myslím si, že i tady v České republice je pořád kam se vypravit a najít krásná místa.
1: Říká ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vyčar. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: V příštím díle bude o svých místech v srdci mluvit Olga Vondráková z Českého Krumlova, která se věnuje galvanoplastice a taky získala titul Žena Českokrumlovská.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

srdci mám. Necelou minutu před 9:30 dopoledne stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme na naše další téma. Královská stráž, Königswarte, Kužvarda, Kunžvart nebo Strážný. Různá jména, ale jedno místo na Šumavě. V jeho české vlastivědě si dnes připomeneme, jak spolu souvisí městy Strážný a hradní zřícení na Kunžvart a proč se název obce v roce 1950 změnil. Dnešní díl připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ho hned po písnice.

0: Královská stráž, Königswarte, Kunžvarda, Kunžvart, strážný. Všechno je to jedno a to samé místo. Více o něm v jeho české vlastivědě. Ať se to nemusí na první pohled zdát, tak jména šumavského městy se Strážný a nad ním stojící hradní zříceniny Kunžvart spolu velmi úzce souvisejí. Hrad byl založen ve 14. století a v nejstarších dobách bychom jej v listinách nalezli pod označením Kungstein, v překladu královský kámen. Jeho hlavní funkcí byla kontrola provozu na dálkové stezce, která tam přecházela zemskou hranici. Snad právě proto se pro něho od 16. století ujalo spíše pojmenování Kunžvart, odvozené od spojení Königswarte, tedy královská stráž. Po požáru v roce 1578 zůstal opuštěný a změnil se ve zříceninu. Vesnice pod sídlem vznikla až o nějakých 100 let později a převzala po něm německé jméno. Počátkem 20. století se v česky psaných textech používalo počištěného tvaru Kunžvarda. A to ještě po druhé světové válce a vystěhování původního německého obyvatelstva. Snahy o vypořádání se s německou minulostí oblasti však byly velmi silné. A tak v roce 1950 došlo k přejmenování obce na Strážný. Opuštěná zřícenina uprostřed šumavských lesů tehdy nikoho nezajímala, takže si mohla ponechat své původní označení.
1: Český rozhlas České Budějovice.

Je to tak, láska je věc kouzelná, přesně tak o tom zpívá skupina Rangers. V 9 hodin a 37 minut stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jestli se letos chystáte do Chorvatska, navedeme vás do městečka Daruvar. Interaktivním způsobem se tam můžete seznámit s místní českou menšinou a osvěžit se sklenicí vychlazeného ležáku podle české receptury. Jestli vás to láká, tak tenhle tip přidáme už za chvíli.

0: 10 minut po půl desáté je stále s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná. Dodnes přibližuje ji nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlastní tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
2: Daruvar má coby lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
6: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moct seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
7: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikaci se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámější českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
8: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
9: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
8: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Tři minuty po 9:45 doznívá Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole nebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Skoro 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj. A včera si je slavnostně převzali. Jak takový program mění životy a co všechno jeho uživatelé zažívají, uslyšíte to už za chvíli hned po písničce Dotek lásky od Viany Bartošové.

0: Za 10 minut bude 10 hodin a i v tento čas je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny Vévody z Edinburgu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá? Každý z letošních držitelů zlaté úrovně má za sebou stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
1: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
2: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
1: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
3: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
1: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
4: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
1: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena Vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburgu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. Křižovatka u základní školy Dukelská ve Strakonicích je po rekonstrukci bezpečnější. Festival Mosty v Českých Budějovicích letos zapojí seniory. Připravil novocirkusová představení nebo workshop Chůze po laně. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Nawrocki se podpisu dokumentu nezúčastní.
3: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Rekonstrukce křižovatky ulic Dukelská, Klostermanova a Stavbařů ve Strakonicích je hotová. Město na ní obnovilo provoz po 9 měsících stavby. Práce za 18,5 milionu korun hlavně zvýšily bezpečnost žáků přilehlé základní školy. Mluvčí radnice Markéta Bučoková doplnila, že nejdůležitější součástí projektu je nové obratiště, které umožňuje bezpečný příjezd a odjezd aut i autobusů. Novocirkusová představení nabídne až do soboty v Českých Budějovicích festival Mosty. Začíná dnes v 17:30 odpoledne v parku u Malého jezu představením 5 francouzských umělců. Festival je letos zaměřený na seniory. Ti se můžou zapojit například do workshopů Chůze po laně. Podrobnosti má produkční festivalu Šárka Zavadilová.
4: Senioři začínají na zemi třeba tím, že mají položené lano a chodí po ně. Máme různé balanční pomůcky a ty, kteří se troufnou, tak potom už stoupají výš na různé slackline natažené. A samozřejmě vždy je jim tam k dispozici lektor. Lektor tam bude mít i asistenty. Senioři jsou jištěni a vše se snažíme dělat tak, aby nedošlo k žádnému úrazu.
1: Ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 5 desítek autorů. Odborná porota vybrala 3 finalisty.
2: Sport.
1: České softbalistky v historicky prvním utkání na domácím mistrovství světa nestačily v Praze na Australanky, kterým podlehly na úvod skupiny 1-7. Nadhazovačka Kateřina Kindermanová za víc než půl zápasu inkasovala 3 doběhy a držela svůj tým před více než 300 fanoušků na dostřel.
5: Určitě jsme byli nervózní všichni, protože fanoušci tady byli kolem areálu, fandili, bylo to hlasitý. Ale já jsem ten typ, který moc to nevnímá naštěstí, který vypne a soustředí se na balón. Jsme se snažili i udělat dobrý dojem, bohužel to nedopadlo.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, během dne čekáme ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše 26 stupňů, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke střetu nákladního a osobního auta došlo v Českých Budějovicích v ulici Husova třída u výstaviště. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Deset hodin a pět minut jsou za námi zprávy, ale před námi další hodina jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásnou středu 17. června vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Víte co, nebo spíš kdo, je to astakolog? Je to jednoduché, astakologie je věda o sladkovodních racích. A čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace je rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, který byl tento týden hostem našeho vysílání. Rozhovor si můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz, kde najdete taky všechny další rozhovory s našimi dopoledními hosty, ale třeba další naše pořady nebo aktuální zpravodajství z regionu. Neváhejte tedy a navštivte náš webový portál. Teď je ovšem na čase si představit, co nás čeká v následujících minutách. V závěru této hodiny nabídneme tradičně babské rady, které se budou dnes věnovat marinování. No a spojíme se taky s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který dnes zamířil do Chotýčan na Českobudějovicku. Zhruba kolem 10:30 přidáme informace o Empathic Film Festivalu, který dnes začíná v Písku. Chybět samozřejmě nebudou ani tipy pro volný čas. Na úvod ale zamíříme do hlavního města, konkrétně na Pražský hrad. Dva hrací pulty, jeden nahoře na kůru, druhý mobilní připojený k varhanám optickým kabelem. I takové vymožené nabízí dnešní varhaní technologie. De facto z jakéhokoliv místa katedrály je možné hrát i na nové svatovícké varhany. Jak intenzivně zní jednotlivé rejstříky a jak dlouho trvalo nástroj naladit, uslyšíte to už za chvíli ve třetím díle našeho seriálu, který nabízíme tento týden. Matěj Vodička zve k poslechu a ještě jednou přeje krásnou středu 17. června.

0: To byla skupina Lucie, je 10 hodin a 10 minut. Český rozhlas České Budějovice, respektive jeho české dopoledne, pokračuje dál a míříme, jak jsem avizoval, do hlavního města. Od poetických tónů až po burácení, takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany. Právě jim patří seriál naší stanice tohoto týdne. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění. Vše trvalo 900 hodin. Vyžadovalo to naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do katedrály v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Jo, ale zase nastavený.
2: Takže tam musíš nastavit, jo. Tak
1: ale točí se správně.
3: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
1: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
3: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
1: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a jedna pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko
1: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
3: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
1: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
3: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
1: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
3: Takže to není mnoho.
1: Museli postupovat velmi efektivně.
3: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
1: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
2: Takhle? Hraje to?
1: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují Montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
3: Kdybyste tam dal tuty?
1: To vypadá...
4: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

V Pardubicích dnes odstartuje festival nového cirkusu, nazvaný Mosty. Park u Malého jezu odpoledne a večer zaplní akrobaté, tanečníci i divadelníci z Francie a z Česka. Chybět nebudou ani workshopy a příjemná atmosféra pod širým nebem. Letošním symbolem festivalu je chůze po laně, hledání rovnováhy, které se občas hodí každému z nás, věřte nebo ne. V 10 hodin dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. Rovněž v Českých Budějovicích slavnostně otevře putovní výstava UNICEF po Česku. Po Praze, Ostravě a New Yorku zamíří právě na jih Čech a připomene příběhy i práce organizace, která pomáhá dětem po celém světě. Filmové fanoušky může dnes zaujmout Písek. V kině Portič začne v 7 hodin večer třetí ročník Empathic Film Festivalu. Zahajovací večer nabídne snímek Máma a po projekci také setkání s herečkami Elizabetou Maximovou, Veronikou Frejmanovou a Sofií Pospíšilovou a taky tvůrci filmu. Celým večerem provede pak Milan Peroutka a už za chvíli si o tom v našem vysílání povíme víc, tak si na to počkejte. Taky v Kaplici na Českokrumlovsku se dnes večer bude vyprávět o skutečných příbězích. V místním kině od 7 hodin představí budějovická Mordparta a autoři projektu Neuvěřitelné zločiny z jihu Čech další kriminální případy, které se odehrály právě v našem kraji. No a milovníci vůně benzínu a poctivé techniky si přijdou na své v Českých Budějovicích. Dnes totiž vyrazí na první etapu světová motocyklová rally. Do jižních Čech přijelo více než 120 historických strojů z celé Evropy a i z Austrálie. No a dnešní trasa povede do nového muzea ČZ ve Strakonicích a k baroknímu poutnímu areálu na Lomečku u Vodňan. A v 5 hodin odpoledne zve městská knihovna ve Vimperku na setkání s místní rodačkou Helenou Sovákovou. Psycholožka, která už více než 20 let působila v armádě, bude vyprávět o své profesi i životních zkušenostech. Milí posluchači, za 9 minut bude 10:30 a ať vám dnešní středa přinese něco hezkého, třeba jen obyčejnou radost z letního podvečera a malý důvod vydat se někam, kde jste ještě nebyli. To vám přeje Matěj Vodička a taky Český rozhlas České Budějovice. Jehož české dopoledne stále posloucháte.

Tak jsme se vydali do Jamajky, ale teď 5 minut před 10:30 zpátky na jih Čech. Film může být zábavou, ale taky příležitostí zastavit se, podívat se na některá místa a některá témata trochu jinak. Právě na to sází Empathic Film Festival, který dnes večer začíná v Písku. Nabídne 3 dny promítání, debat i setkání s lidmi, kteří mají k jednotlivým příběhům co říct. A my si o tom budeme povídat v našem vysílání hned po písničce Davida Dejla.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
3: Dnes večer začne v píseckém kině Portage třetí ročník Empathic Film Festivalu. Filmy a následné debaty otevřou témata duševního zdraví, závislostí, Alzheimerovy choroby nebo vlivu sociálních sítí na současnou společnost. Do Písku přijedou herci, tvůrci i mladí filmaři a návštěvníci se s nimi budou moct setkat i po samotných projekcích. Na program i letošní novinky se teď zeptám ředitelky festivalu Kateřiny Duškové, která je s námi ve vysílání. Paní ředitelko, přeji dobré dopoledne.
4: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
3: Empathic Film Festival se letos poprvé koná v Písku. Proč jste se rozhodli právě pro toto jihočeské město?
4: Tak Písek sám je nádherné, krásné, malebné město. Je to královské město, máte tady spoustu historických památek a oslovilo nás. Jednak i ve spolupráci s Centrum kultury, které bychom velice rádi chtěli tímto cestou také poděkovat. Chovat za spolupráci a spolupořadatelství. Filmová škola je tady v Písku, kterou jsme také oslovili a se kterou spolupracujeme. Máme 15 jejich studentských filmů, takže proto jsme se rozhodli pro Písek.
3: Ano, opravdu mnoho důvodů zavdávají. Můžete posluchačům prozradit, jak bude vypadat ten dnešní zahajovací večer festivalu?
4: Tak my už jsme začali ráno v 9 hodin promítat první filmy pro studenty. Odpoledne začínáme od 14 do 16 hodin přehlídku těch studentských filmů. A v 19 hodin začne slavnostní vlastně zahájení Empathic Film Festival za účasti hereček jako paní Veroniky Frajmanové, paní Elizabeth Maxové. Vše bude moderovat Milan Peroutka, kterým je naším stálým moderátorem, za což mu také moc děkuji, a snímek promítneme film Máma, na což se opravdu velice těším.
3: Letos otevíráte témata duševního zdraví, závislostí nebo Alzheimerovy choroby. Podle čeho vybíráte ty samotné filmy, které o nich dokážou mluvit na jednu stranu citlivě, ale zároveň srozumitelně?
4: My už 18 let s manželem vlastně pracujeme v sociálních službách a poskytujeme domovy nebo stavíme domovy seniorů a tam se potkáváme na dennodenní bázi s nemocí demence. A samozřejmě myslím si, že o tématech jako sociální sítě, o problémech, o zdraví, o péči o seniory je potřeba se bavit otevřeně a mluvit o těch tématech, i když jsou někdy velice citlivá a těžká, ale je potřeba o nich mluvit a rezonují dnešní společností.
3: Je potřeba o nich mluvit, jak říkáte, a právě proto jsou součástí programu i besedy s herci, tvůrci a odborníky. Je to právě ten prvek, který festival odlišuje od běžných filmových přehlídek?
4: My jsme za to velice rádi, že máme vlastně spolupráci s vlastně centrem ALMA. Byla to spolupráce i s Preventem 99. Jsou to opravdu odborníci na slovo zlaté, ať už v jakékoliv závislosti. Takže pokud můžeme, pomůžeme, pokud můžeme otevřít to téma, případně nasměrovat, kam se můžou obrátit, a když pomůžeme třeba jednomu jedinému člověku, tak je to výhra.
3: A paní ředitelko, kdybyste měla vybrat jeden nebo dva programové typy pro lidi, kteří se do Portage chystají, byť je to těžké, co byste doporučila?
4: Tak protože ten program je opravdu nabitý a máme ho od středy do pátku. Já bych určitě vyzvedla ten zahajovací večer. Film Máma je naprosto úžasná věc. Samozřejmě ve čtvrtek asi místo Všechno, co měli, to je teda zrovna o demenci, a v pátek zase Karavan a slavnostní zakončení. Tam je náš film Zatmění. Hlavní roli s Dušanem Sitkem a Silonou Svobodovou. Opět je to o demenci, kdy manželský pár prostě se začíná ztrácet v těch běžných dennodenních činnostech a tam ta nemoc opravdu propuká. Takže pozvala bych na všechny tři dny.
3: V Písku dnes začíná Empathic Film Festival. Nejen o tom, co nabídne, tak podrobnosti nám teď ve vysílání řekla ředitelka festivalu Kateřina Dušková. Paní ředitelko, moc krát díky za váš čas a samozřejmě, ať se vydaří nejen celý festival, ale ten dnešní slavnostní zahajovací večer. Naslyšenou.
4: Já také moc děkuji za pozvání. Krásný den a budu se těšit v Kino Portage. Naschledanou.
3: Je 10 hodin a 34 minut. My za chvilku zamíříme do Chotýčan na Českobudějovicku, kde máme našeho regionálního stopaře. Spojíme se s ním hned po písnice.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to na první pohled nenápadná vesnice mezi Českými Budějovicemi a Ševětínem, která ovšem skrývá několik překvapivých příběhů. Řeč je o Chotýčanech, kam se dnes vypravil náš regionální stopař Petr Kubát, který je už teď s námi ve spojení a hlásí se přímo z místa. Petře, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem na návsi téhle vesnice, která vznikla už ve středověku. První písemná zmínka je z roku 1378 z listiny Karla IV. Z místa, kde teď stojím, je nádherný výhled na Šumavu. Já vidím dokonce Boubín a další známé hory. Jinak Chotýčany byly původně osadou uhlířů. V okolních lesích se po staletí pálilo dřevěné uhlí v milířích a dodnes jsou tady v okolí jejich pozůstatky. Poslední milíř tady zapálili ještě v roce 1908. Od 18. století tudy přes ves vedla císařská silnice z Prahy přes Linec do Terstu, ale už předtím tady kupci chodili po staré zemské cestě a zastavovali se v místním zájezdním hostinci, jak mi už tady říká místní badatel Erik Hýke.
3: Ty původní cesty, co tady jakoby vedly, tak jsou tady už doloženy od středověku. Známí jsou potom ty loupežníci v Libochovce, což je vlastně údolí mezi Chotýčanem a Vytínem, kde potom řádili ty loupeživý bandy a přepadali obchodní cestující. Je tady ohledně toho několik pověstí. Ty pověsti jsme potom samozřejmě kvůli tomu dokonce sepisovali, aby potom nezanikly a mohly zůstat pro další generace.
2: Díky tomu, že tu vedla ta císařská cesta, tak se tu zastavovali vlastně ty formani. I s tím souvisí tamhle to stavení.
3: Ano, to stavení, to je původní zájezdní hostinec. Byl postaven roku 1470 na nejlepším místě na skále. Další památkou tady byla bohužel už dneska neexistující císařská mejtnice, která zastávala tady v blízkosti. Mýtná brána přímo. Když se tady vypráví, že kvůli tomu tady, když nechtěli platit mýto, takže buď nechali před tím mýtnicí zastavený vozy a ty koně a vlastně ty cestující si chodili do té restaurace dávat si třeba nějaké občerstvení a ty čeledini pod tady není museli čekat. A kdo nechtěl vůbec platit, tak to tady objížděl přes polní cesty.
2: No a já ještě doplním, že ten zájezdní hostinec, o kterém Erik Hýke mluvil, tak to je tady taková dominanta té návsi. Je to dnes dům číslo popisné 17 a je zapsaný jako kulturní památka. Před časem prošel citlivou rekonstrukcí a má renesanční podobu z přelomu 16. 17. století. Na jeho průčelí se dochovala zgrafitová psaníška, což dokládá, že šlo o důležitý a tehdy reprezentativní objekt. No a v roce 1873 jsem do Chotýčan dorazila železnice a dodnes je v druhé části obce staré, původní malé nádraží a pak o kus dál to větší, novější, kolem kterého možná projíždíte vlakem směrem na Prahu.
1: Petře, to byly zajímavosti z historie, ovšem jak to žije v Chotýčanech dnes?
2: No tak jak jsem zjistil, tak na to, že to je poměrně malá obec, tak žijí Chotýčany překvapivě aktivně a není to jenom taková ta satelitní vesnice, kde se lidi vyspí a odjedou do Budějovic za prací, ale jde o obec s poměrně silným spolkovým životem. Nejaktivnější jsou tady místní dobrovolní hasiči, kteří se kromě soutěží podílejí i na pořádání kulturních akcí po celý rok, mají tady taky mosopust a třeba i spoustu událostí pro děti. A obec taky nedávno vybudovala novou naučnou stezku se zajímavými informačními tabulemi, která tady vede po okolí Chotýčan. Děti po ní provádí skřítek dubínek a seznamuje je s místními zvířaty, houbami, květinami, stromy. Já jsem si ji taky prošel před chvilkou a na jednom stanovišti je i taková malá rozhledna, odkud je pěkný výhled směrem k Hluboké nad Vltavou a k Hosínu. Opravdu takový netradiční pohled, kdy máte před sebou ten hosínský kostel a za ním horu Kleť. No a na nové cyklostezce, která propojuje Chotýčany s tím vlakovým nádražím, je čerstvě teď pár dní taky nové workoutové hřiště s fitness prvky.
1: Do Chotýčan, nebo taky jak říkají místní, do Chotýčan dnes zavítal náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc za zajímavý tip a měj se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den z Chotýčan.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

tom, že svět je divoký, nám právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpívá Cat Stevens. Je 10 hodin 44 minut a my pokračujeme dál. Správně marinovat maso určené na grill, to se musí umět. Jarka Vykoupilová a jí babské rady vás to ale naučí doslova během minuty. Hned po další písnice Michala Prokopa, počkejte si na to.

0: Pražské rady.
1: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Přesně za 10 minut bude 11 hodin a to přijdou na řadu zprávy, které už pro vás chystá kolegyně Lenka Rybáčková. No a potom ve studiu přivítám naše dnešní hosty, manžele Jakuba a Terezu Peškovi, majitele ekologické farmy v Libějovických Svobodných horách u Vodňan na Strakonicku. Velmi zajímavý příběh dvou mladých lidí, kteří se po vysoké škole rozhodli svůj život zasvětit ekologickému farmaření a životu v malé chaloupce na jihočeském venkově. Budu moc rád, pokud vám náš dnešní rozhovor bude dělat milou společnost. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje krásný den.

Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.

0: Přesně 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skladovací hala Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku nabídne až 1700 pracovních míst. Místní ale nechtějí. Dětské hřiště s planetami vznikne v Českobudějovickém parku Háječek. Víc než polovina Čechů je pro omezení nenávistného projevu. Obloha dnes bude oblačná až polojasná s teplotami do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představily na včerejším setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci skoro 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí.
2: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
3: Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odinut nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm Ecolate a Garbe i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
4: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
3: Zástupci developera se na mikrofon k záměru odmítli vyjádřit. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Vesmírné hřiště pro děti doplní park Háječek v Českých Budějovicích. Jeho výstavba začne v polovině července. Informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. Okolí hvězdárny a planetária budou dominovat trojrozměrné modely planet sluneční soustavy. Součástí hřiště bude stylizovaná černá díra a další interaktivní komponenty.
5: Děti od srpna využijí kruhovou trampolínu, kolotoč a lanovou prolézačku. K novým lavičkám se návštěvníci dostanou po přístupové cestě z mlatu a nášlapných kamenů. Za celou stavbu město zaplatí přes 2 miliony korun. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Víc než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Pilňáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
6: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
0: Voliči hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. Průzkum na přelomu dubna a května prováděla agentura Median. Zúčastnilo se ho přes 2000 respondentů. Podrobnosti má zpravodajský server iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne čekáme ojedinělé přeháňky nebo občasný déšť. Večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýše 26 stupňů, na horách do 21. Slabý západní vítr se bude během dne měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 167 u obce Borová Lada na Prachaticku a auto nabouralo do dopravní značky ve Větrné ulici v Českých Budějovicích. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: O životě na vesnici prý snili. Absolvent vysokoškolského oboru hudební produkce Jakub Pešek a jeho manželka Tereza, vystudovaná architektka, si před lety zakoupili malou chaloupku v Libějovických Svobodných horách na Strakonicku. Postupně vybudovali malou ekologickou farmu a produkty z ní vyváží nyní do celých jižních Čech a třeba i do Prahy. Jaké byly jejich farmářské začátky a proč si vybrali tuto cestu? Zeptáme se jich na to už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás jeho poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: A taky s Terezou a Jakubem Peškovými z farmy Svobodné hory na Strakonicku, kteří jsou našimi dnešními hosty. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Děkujeme za pozvání.
1: Moc díky za váš čas. Já bych měl říct, že jsou s námi vlastně ve studiu dnes de facto skoro tři hosté, protože s vámi přijela taky dcera Žofie, která je momentálně tedy zabavená a bedlivě ji sledujeme ze studia. Možná první otázka bude taková neúplně etická, protože nedám jako první slovo dámě, jak se sluší podle etikety, ale jako první se zeptám Jakuba, vy jste prý studoval hudební produkci. Napadlo vás třeba ještě na vysoké škole, že by z vás někdy mohl být farmář, Jakube?
3: Já jsem studoval vlastně 5 let, 3 roky bakaláře, 2 roky magistra, a když už jsem studoval toho magistra, tak už mě to nějak napadalo, začal jsem mít takový pocit, že ta hudební produkce mě sice hodně bavila, ale chtěl jsem dělat něco, co má i pozitivní přínos na životní prostředí a na krajinu okolo nás. I jsem uvažoval, že bych třeba změnil obor a tak, ale nakonec jsem hudební produkci dodělal a už vlastně mezi tím, když jsem dělal poslední kapitolu toho magistra diplomovou práci jsem psal, tak jsem uvažoval o tom, že bychom si založili farmu, takže to, ale když byste se mě zeptal třeba v pubertě, tak vůbec bych jako nesměřoval tím směrem. No.
1: A o čem jste psal diplomku, jestli se můžu zeptat?
3: Já jsem psal diplomovou práci vlastně na přístupnost hudebního softwaru, jako ekvalizérů a tak dále pro nevidomé lidi vlastně, jo? Že vlastně jsem dělal takový haptický rozhraní, že oni mohli rukou přijet pod nějakým tabletu a cítili tam tu křivku vlastně té hudby nebo té muziky.
1: Velmi zajímavé pro mě jako pro člověka, který se zajímá o zvuk hodně, ale chtěl jsem se na to zeptat právě z toho důvodu, jestli to nějak souvisí s tím farmařením.
3: Vůbec to nesouvisí. Ale musím říct, že k farmaření i vlastně ta hudební produkce jsou hodně kreativní obory, takže v tom vlastně se to asi protíná.
1: To je pravda. Tereza naopak studovala architekturu, nebo vystudovala. Samozřejmě ta architektura má přeci jenom blíž k nějaké organizaci a k nějakému členění prostor, ať už třeba ve formě nějaké zahrádky, když to hodně přeženu. Lákalo vás pěstování, Terezo, třeba už někdy, řekněme, v dětství nebo v pubertě?
2: Mm-hmm. Já jsem měla obecně k zahradě nebo pěstování hodně blízký vztah skrz moje rodiče a prarodiče, kteří všichni jako měli zahrady a pěstovali. Takže mě to bylo blízké. Nepřemýšlela jsem určitě jako stejně jako Kuba v rámci třeba studia vysoké školy nebo i na střední škole, že bych se farmařením živila, ale asi v dětství to byl jako docela můj sen, i když mít svoji farmu, že jsem měla blízko ke zvířatům i k rostlinám, ale neuměla jsem si představit, že bych se tím mohla živit. Takže pak ta cesta šla přes interiérovou architekturu takým obloukem zpátky.
1: No, já jsem se nicméně dočetl, že o tom životě na venkově jste prý snili oba. Je to pravda? Odkud třeba pocházíte, jestli můžeme začít u vás, Terezo?
2: Já jsem z Písku a já jsem spíš ten přizpůsobivý člen naší domácnosti, takže já myslím, že kdybychom se rozhodli žít ve městě, tak jsem tam taky spokojená, ale byl to spíš potom takový nějak jako společný sen, že se nám to líbilo, to žít na tom venkově a žít propojeně s tou přírodou, ke který máme oba blízko.
1: A vy, Jakube, odkud pocházíte?
3: Já jsem z Kožlí u Orlíka, malý vesničky, asi 40 obyvatel, ale taky jsem jakoby vlastně městský člověk, hodně jsme jezdili do Prahy, do Písku jsem pak chodil na gymnázium, takže byl jsem jako blízko navázaný na město, ale vlastně ten život v tom městě mě už potom začal vyčerpávat a cítil jsem, že vlastně potřebujeme být někde blíž k té přírodě a proto jsme vlastně koupili v roce 2018 chalupu a začali jsme nějak tam budovat ten život na venkově. No.
1: Takže oba jste z Písecka, ono vlastně možná i ve městě se dá farmařit. Kdybyste měli nějaký větší pozemek, tak by to asi teoreticky šlo.
2: Určitě.
3: Určitě ve městě se dá taky farmařit na velice malý ploše, kolem třeba 1000 m2 se dá už jakoby udělat nějaká určitě farmička.
2: Máme vícero kamarádů, kteří třeba pěstují na farmách v Praze a myslím si, že to má velký potenciál.
3: Téma městského zemědělství je určitě zajímavý, takže to je dobrá věc, jako která se objevuje. Teď vlastně v sobotu bude tady v Budějovicích v rámci České Budějovice 2028 nějaký takový panel o využívání orné půdy vlastně ve městech, takže určitě koho to zajímá, tak v sobotu je takováhle akce tady.
1: Je to tak, máte naprostou pravdu a pokud si dobře vzpomínám, tak první takový panel se odehrál už loni na výstavě Země živitelka. Možná když už na to teď přišla řeč, je to úplně takové odbočení, ale jezdí třeba i mladí ekologičtí farmáři, jako jste vy dva, ze Svobodných hor na Zemi živitelku, taková tradiční událost v Českých Budějovicích.
3: Já jsem tam byl vlastně v loni v rámci tohoto programu České půdě 2028. Jsme tam měli v tom pavilonu nějaký program, takže byl jsem tam, ale když bych tam nebyl v rámci toho programu, tak bych tam asi nejel. Vlastně z pohledu našeho je to jakoby hodně vzdálený druh zemědělství, který je orientovaný vlastně na velký stroje, největší kombajn a tak. My jsme spíš vlastně na straně toho zemědělství, že děláme ty věci jednak ručně, ale snažíme se do toho zapojit jakoby lidi, tu komunitu, vztahy a tyhle ty věci. No. Ale je to určitě zajímavé. Zajímavá akce a myslím si, že je super, že to v Budějovicích probíhá.
1: No, zpátky do Svobodných hor, velmi zajímavá lokalita, určitě o tom ještě bude řeč, ale já jsem se dočetl, Jakube, že z té vesnice Libějovické Svobodné hory původně pochází váš dědeček, je to tak?
3: Můj pradědeček.
1: Pradědeček.
3: A můj prapradědeček tam dělal šafáře na Schwarzenbergském statku, to znamená, že tam dělal správce. A shodou okolností jsme potom našli, když už jsme tu chalupu měli koupenou, že vlastně můj ten pradědeček se narodil ve vedlejší chalupě, takže máme tam kořeny, máme tam vazby, ale někdy jsme tam jako rodina nic nevlastnili, oni tam byli v pronájmu od Schwarzenbergu. No a potom vlastně s Terkou jsme tu lokalitu znali, rádi jsme tam chodili na procházky a zamilovali jsme se tam do té zvlněné šumavské krajiny, pohled vlastně na Boubí, na Bobík, takže proto jsme to tam v roce 2018 potom koupili. No.
1: No, na to se dá hezky navázat, protože, jak už jsme tady několikrát zmínili, ta vaše farma se nachází v obci Libějovické Svobodné hory. Teď si uděláme takové trošku možná zeměpisné okénko, protože komu to nic neříká, tak můžu prozradit, že kousek od této malé vsi se nachází kopec Svobodná hora a na jeho vrcholu ve výšce 640 metrů nad mořem je rozhledna Haniperk s krásným výhledem právě třeba na Boumín nebo na šumavské kopce. Byl jsem tam, můžu vřele doporučit. Předpokládám, že i vy jste tam byli několikrát.
2: Ano, je to tak. Byli jsme tam několikrát na procházce.
3: Většinou, když k nám přijdou kamarádi z města nebo tak a máme volný odpoledne, což teda se zemědělstvím se teďka moc často nestává, tak vyrazíme třeba na tu rozhlednu, je to takový dobrý cíl a určitě to taky můžu doporučit. Tam krásný výhled vlastně až od Písku, až na Kléť a to je to krása.
1: V době počínajícího léta máte jako malí farmáři teď hodně napilno, předpokládám.
2: Je to tak, já bych řekla, že květen a červen jsou takový nejnáročnější měsíce v tom celém kalendářním roce.
1: A můžete možná posluchačům popsat, proč to tak je?
3: Protože vlastně na začátku té sezóny ta zahrada se musí jakoby probudit z toho zimního spánku. My musíme předpěstovat spoustu sazenic. Děláme sazenice vlastně od semínka. Musíme udělat spoustu výsevů, řešit závlahu. Potom ty sazeničky už hezky rostou, ale taky roste i plevel, takže musíme začít plít. V květnu potom začínáme do toho ještě sklízet. Prodáváme naší zeleninu vlastně formou zeleninových berínek. Terka začíná vázat první kytice a vlastně už je to potom takový koloběh prostě pletí, sázení, závlaha, sklízení a do toho ještě děláme teďko vzdělávací různý aktivity u nás na farmě, takže organizace i těchto vzdělávacích věcí, večeře v zahradě se šéfkuchaři, takže všechno se to takhle valí a ty dny utíkají a většinou teďko bohužel je to tak, že vlastně začínáme kolem 7 a já kolikrát končím třeba v 10:30, prostě že jdu jako spát a je to prostě celodenní zápřach, no.
1: Vidím, že Tereza chtěla něco dodat ještě.
2: Já jsem ještě chtěla dodat, že vlastně v polovině května jsou ty poslední zmrzlí, takže je to taky jako období, kdy vlastně sázíme veškerou plodovou zeleninu, se kterou je prostě spousta práce, jako jsou rajčata, papriky, okurky, a takže to pak vyžaduje docela velkou péči a prodlužuje to ty naše dny.
1: Tereza a Jakub Peškovi, majitelé farmy Svobodná hora z kousek od Vodňan na Strakonicku, mají nejen napilno právě teď, ale taky jsou našimi dnešními dopoledními hosty.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už jsme to zmínili, že tu chaloupku, ve které dnes žijete a kolem níž hospodaříte, jste si pořídili v roce 2018. Dočetl jsem se, že v ní bylo docela vlhko a asi nebyla v úplně utěšeném stavu. Můžete popsat, jak vlastně vypadala, když jste se tam nastěhovali, Terezo?
2: Tak v tom roce 2018, tak je to klasická kamenná chalupa, která byla 20 let neobývaná. Vlastně paní, která v ní dožila, tak měla suchý záchod a byla tam vlastně jenom světnice a černá kuchyně a taková komůrka, takže to bylo opravdu v takovém jako neutěšeném stavu, bych řekla. A takže nás čekala rekonstrukce od zhora až úplně nahoru. Začali jsme střechou a postupně jsme vlastně to předělávali. My jsme tou dobou žili v zahraničí, my jsme studovali tu dobu bakaláře ve Skotsku A takže naše léto vždycky vypadalo, že jsme přijeli na konci semestru, na konci května. Byli jsme tady do září a vlastně celý to léto jsme s Kubou na tom, na té rekonstrukci pracovali. Ještě v té době bez toho, že bychom plánovali tam dělat zemědělství.
3: Byli jsme studenti a já jsem si přivydělával tím, že jsem dělal webové stránky, takže jsem dostal vlastně hypotéku. A mohli jsme si tu chalupu koupit, ale bylo to vlastně všechno, neměli jsme žádný rozpočet na rekonstrukci, všechno jsme si dělali své pomocí a sami. Vlastně postupně jsme to dali do stavu, že teďko se nám tam, myslím, jako hezky bydlí.
1: A to ještě ani v té době jste třeba neuvažovali o tom, že by jednou mohla tahle lokalita nebo tohle sídlo sloužit pro

0: Maďarsku, Terka dodělávala architekturu, tak se na mě koukala, tak ty jsi se trochu zbláznil, ale nakonec vlastně jsme k tomu takhle ještě potom další okolikou dospěli, že se to opravdu stalo a máme vlastně takovou podobnou farmu, ale hlavní ta překážka na začátku bylo to, že my jsme vlastně nevěděli, že něco takového je možný, protože v Čechách tenhle ten model není úplně běžný.
1: Já bych řekla, že v té době, kdy jsme si tu chalupu pořídili, tak to byla spíš vize, že tam třeba budu mít architektonický studio, Kuba tam bude mít nějaký hudební studio a vlastně to, o čem Kuba mluví, kdy viděl to video, byli jsme během covidu a v Hágu, kde jsme studovali magistra, tak to bylo vlastně až 3 roky potom, co my jsme si tu chalupu koupili. Takže to bylo takový postupný.
2: Četl jsem o tom, že právě ta velká inspirace bylo tohle video jednoho francouzského farmáře. Člověku se vybaví, jak nikdy málo stačí k tomu, aby se někdo nechal inspirovat a něco opravdu založil, udělal. Ale možná k tomu přispěl i ten covid, ta doba, kdy přeci jenom obchody nebyly zavřené, ale ven se chodit nemohlo. Možná i třeba na tuhle myšlenku vás přivedlo to, že nějakým způsobem můžete být i soběstační.
0: Možná, že jo, ale určitě byla pro nás klíčová ta inspirace ze zahraničí, že vlastně v zahraničí, když jsme žili v tom Skotsku a Holandsku, tak jsme tam viděli různý typy farem, zajímali jsme se v té době už vlastně o to, co jíme, odkud to pochází, i třeba co nosíme za oblečení a tak, zajímali jsme se o tyhle ty udržitelné věci a tohle to potom už bylo takový jakoby asi vyústění toho, že nějak prostě to tak jako mělo být, že jsme na tyhle ty věci online narazili, pak jsme si o tom koupili nějaký první knížky, nějaký online kurz a vlastně takhle to nějak byl ten náš plný začátek, no.
1: Tak, pak jsme se vrátili do Čech a vlastně jsme začali studovat farmářskou školu, školu ekologického zemědělství. Teďka už je akreditovaná, je to vyšší odborná škola, ale když jsme to začínali studovat my, tak my jsme byli vlastně teprve takový druhý běžící ročník, takže my jsme to měli takovou jako jednou v měsíci víkendovou aktivitu, takže pro nás to byla taky skvělá inspirace, že jsme se skrz to mohli podívat na různé farmy v Čechách, v zahraničí, ale tu dobu jsme vlastně pěstovali.
2: Já jsem se dočetl, že po 3 letech pobytu v Libějovických svobodných horách jste prý měli 3 kozy, štěně, několik koček a pěstovali jste zeleninu zhruba na 400 m². Když se zeptám, jak moc se vaše hospodářství od té doby proměnilo až do současného stavu, tak možná na jednu věc si odpovím, protože přibyla taky dcera Žofie, která přijela s vámi dnes do studia. Ale jak moc se to proměnilo?
1: Nemáme 3 kozy.
0: Proměnilo se to asi docela hodně, když jsme, to byl asi první rok, kdy byl takovýhle stav, nebo možná i ten rok předtím, než jsme vůbec začínali tu zeleninu prodávat. Myslím si, že ten hlavní rozdíl v tom, že předtím to bylo takový hobby, zkoušeli jsme, jak to půjde a tak. Dneska bych řekl, že jsme prostě už profesionální farma, máme už docela velkou produkci a hlavně ta farma nás teď uživí vlastně oba dva na plný úvazek, takže to je asi ten hlavní rozdíl. Samozřejmě je tam o něco větší plocha, máme lepší nářadí, jsme víc organizovaný, máme foliovníky, ve kterých můžeme pěstovat. To jsme na začátku neměli, ale vlastně ten začátek byl takový, že jsme fakt jako by zkoušeli, jestli nás to bude bavit, jestli to je to, co hledáme a jestli to je vůbec v českých podmínkách možný.
2: My jsme zmínili samozřejmě taky tu inspiraci v zahraničí. Na vás je docela pozoruhodné to, že máte zkušenost s pobytem v zahraničí právě třeba během těch studií. Jak moc to pro vás bylo klíčové poznat to zahraniční prostředí, třeba právě to, jak to funguje ohledně ekologického farmaření v cizině? Bylo to pro vás zásadní, klíčové?
0: Určitě jo, jako celý ten pobyt 5 letý v zahraničí nás jako hodně sformoval jako lidi. Nebyli jsme vysloveně v tom zahraničí zaměření, že bychom tam sledovali ekologické farmy, ale bylo tam to k tomu určitě blíž než tady v Čechách. A postupem času, když jsme v tom zahraničí vlastně byli, tak Terka i dělala vlastně svou diplomovou práci na český venkov a byl to takový jakoby kontrast toho holandského venkova a českého venkova, kde vlastně se zabývala tím zemědělstvím taky do určitý míry, ale myslím si, že to zemědělství přišlo fakt až jako na konci vlastně toho našeho pobytu v zahraničí.
2: Terezo, chtěla byste něco dodat?
1: Já bych jenom souhlasila s tím, že prostě odjet na 5 let pryč, takhle my jsme odjeli už spolu, takže už jsme tou dobu, tak je to jako hodně formativní a i myslím si, že je to skvělý i v tom se pak, my jsme teda věděli vždycky, že chceme vrátit do Čech, ale umožnilo nám to i třeba na tu krajinu tady nebo obecně na ten život v Čechách nahlížet zase jako trochu jinak, že v Čechách myslím si, že je taková tendence, že si na všechno stěžujeme a přistupujeme k tomu dopředu negativně a vlastně, když jsme odjeli do toho Skotska, tak jsme si tam začali kamarádit i se Skotama a oni říkali, proč si pořád na něco jako stěžujete, teď je to jako v pohodě. A už jenom jako tenhle ten jiný přístup k tomu vůbec.

0: vůbec životu a k těm dnům. A to si myslím, že bylo skvělý to poznat, jako jinou tu kulturu.
1: Mě asi jakoby největší taková věc, kterou jsem si z toho pobytu odnes, že všichni vlastně děláme na světě hodně podobné věci, jako i ve Skotsku, i třeba v Čechách, ale co je jakoby jinýho, je ten přístup k té věci. Takže i když třeba věci se nedaří, tak vždycky člověk tomu může přistoupit a otočit tu svoji mysl a podívat se na to pozitivně a potom to jde jakoby o trochu líp. No.
2: Mladí a velmi inspirativní ekologičtí farmáři Tereza a Jakub Peškovi z Libijovických Svobodných hor u Vodňan na Strakonicku jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Je 5 minut před 11:30 a to je tradiční čas na krátkou písničku v našem vysílání. Za chvíli se k rozhovoru opět vrátíme.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Za minutu bude 11:30 a jak jsem slíbil, tak také činím. Vracíme se k rozhovoru s našimi dnešními dopoledními hosty Terezou a Jakubem Peškovými, majiteli farmy Svobodné hory nebo Svobodná hora, kteří jsou dnes s námi ve studiu. My jsme si řekli hodně o té vaší historii, o tom, jak jste se dostali vlastně k té chaloupce v Libijovických Svobodných horách, taky o tom, jak jste rozjeli svoje podnikání v úzovkách tedy. A teď by možná mohlo následovat takové jazykové okénko. Mohli byste posluchačům vysvětlit, co to znamená market gardening?
2: Market gardening je vlastně ten systém pěstování, na kterém stojí naše farma. Je to vlastně to, co nás inspirovalo v tom zahraničí. Je to prostě hospodaření na malý ploše, která je ale efektivně využitá, a díky tomu, že tu plochu využijeme efektivně, tak se dokážeme i z té malé plochy uživit. V našem případě je to zhruba 3,5–4 tisíce metrů čtverečních, na kterých vlastně pěstujeme. Z pohledu českého zemědělství jsme jakoby extrémně maličký. Průměrná velikost rozlohy farmy v Čechách je asi 120 hektarů, takže to je jakoby, nevím, 200x větší, než je vlastně naše farma. A i vlastně, když člověk pobírá zemědělský dotace na plochu, tak můžete pobírat od 1 hektaru. Takže my vlastně ani nemáme nárok na to žádat o nárokový dotace na plochu, protože v LPISu, což je takový systém pro zemědělce, máme zapsáno zhruba ty 4000 metrů čtverečních. Takže vlastně v Čechách je to velice neobvyklá věc, ale snažíme se to sem ze zahraničí přitáhnout. Je tady už víc a víc farem, ty farmy postupně si myslím, že vznikají. Jsme to třeba my, farma Svobodné hory, nebo u Tábora je v jižních Čechách taky farma Řádky. Tady u Budějovic je farma Naše zahrada a všichni vlastně fungujeme v podobném modelu, kdy vlastně máme poměrně malou plochu, využili jsme nějakou plochu, která je u rodinného domu, několik tisíc metrů čtverečních, a z toho vlastně jsme si udělali malou farmu, která nás dokáže uživit. Takovým průkopníkem tohoto systému je farmář Jean-Martin Fortier z Kanady, kde vlastně tuhletu metodu začali dělat asi před 25 lety. A mám teďko radost, že vlastně se nám s Terkou podařilo domluvit, že tenhle ten farmář přijede i do Čech, a organizujeme s ním dvě akce. Jedna akce je 30.6. v Praze ve Vnitrobloku v konferenci o market gardeningu, takže pokud to posloucháte a zaujalo vás tohleto téma, tak můžete dorazit určitě. A potom 1.7. bude navazovat workshop celodenní u nás na farmě, takže taky více informací, když tak na marketgardening.cz.
3: Já bych ještě Kubu doplnila, že jedná se o pěstování, který je ekologický, takže bez jakýchkoliv chemických postříků, ruční, takže jako v tom malém měřítku. A taky jsem ještě chtěla doplnit, že vlastně nám to dává smysl v tom, že tím, že je to na malé ploše, tak k takové malé ploše se v Čechách může dostat nebo obecně vícero lidí než třeba k 50 hektarům, a je mnohem snazší na takové ploše a v tomhletom stylu začít pěstovat. Takže i proto my s Kubou děláme vzdělávací workshopy u nás na farmě, kterých je za letošní rok asi 7 víkendových workshopů, a vidíme, že je o to zájem, protože je to měřítko snadněji přenositelné i pro ostatní lidi nebo zájemce o zemědělství. A takže naším takovým jako cílem, nebo vůbec proč to děláme, je, aby vlastně v Čechách vznikalo více do takovýchhle malých farem, které by mohly potom zásobovat lokální komunity vlastně kvalitním jídlem nebo květinami. Takže to je takový náš sen a cíl.
1: No, docela dobré měřítko z hlediska té rozlohy je třeba Českobudějovické náměstí. Často to připomínám, že měří zhruba 1 hektar. To znamená, že vaše plocha, na které hospodaříte, není ani tak veliká. Ono, když samozřejmě Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Vidíte před sebou, je to velká plocha, ale jak jste zmiňoval, Jakube, ta průměrná plocha farem v Česku je mnohonásobně větší.
2: Přesně tak, no, my máme asi 4000 metrů čtverečních, tak je to 40% toho náměstí, a upřímně, když potom si představím, že bych měl hospodařit na těch 120 hektarech, což je průměrná velikost, tak je to obrovská plocha, jo. Je to opravdu pro normálního člověka si myslím trochu nepředstavitelný. Samozřejmě tam potom ty zemědělci fungují v jiném režimu, používají traktory, případně tam třeba i pastva zvířat a tak. Ten náš model je velice specifický, ale snažíme se vlastně ukázat to, že se tak dá hospodařit, a přesně jak zmiňoval a že se tak jakoby dá vůbec začít. Protože kdybychom třeba věděli o tomhle tom systému, že může fungovat, tak kdo ví, třeba bychom s tím začali i dřív a vlastně i v rámci toho vzdělávacího systému jsme nikdy nenarazili na to, chodili jsme teda na gymnázium, ale nenarazili jsme na to, že by někdo řekl, můžeš být farmář a je to smysluplná práce, která je potřeba a pojď do toho, jako vlastně, takže to je taky něco, co bychom rádi do budoucna třeba se podíleli na pozitivní změně, aby prostě víc mladých lidí do toho zemědělství šlo, protože má to smysl a je to práce, která je velice smysluplná. No.
1: Je to jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl taky zeptat, že vy farmaříte, hospodaříte bez jakékoliv těžké mechanizace, jenom prakticky, a teď to nemyslím nějak, abyste se třeba urazili, ale s těmi nejjednoduššími možnými nástroji. Ale když jste zmínil, že to je vlastně, řekněme, taková cesta, kterou se prezentujete a chcete prezentovat, to znamená, že třeba ani do budoucna vůbec neuvažujete o tom, že byste si nějakou těžší mechanizaci pořídili. Není to pro vás vůbec na stole, jak se říká?
2: Je otázka, jak se definuje těžká mechanizace.
1: No tak třeba traktor nějaký.
2: My jsme si pořídili vlastně z dotace pro mladý začínající zemědělce, což je investiční dotace od Evropské unie, jsme si pořídili malinký traktor s čelním nakladačem, který vlastně používáme na převoz materiálu po té farmě, to znamená převoz kompostu, zeminy a tak dále. Takže nechceme vlastně se zničit naše těla, aby jsme to prostě dělali pár let a pak bychom měli problémy se zádama, takže snažíme se chytrýma metodama si to vlastně jakoby ulehčit, ale vlastně ten traktor nepoužíváme na tu práci v záhonech. Pěstujeme bezorebně, tu půdu nepřevracíme a naprostá většina práce, která uděláme, je ruční, ale není to tak, že bychom se jakoby dřeli a klečili na klenou. Máme ten v rámci toho systému chytrý způsob, jak nakládat s plevelem. Plejeme preventivně, to znamená každý týden to proplejeme plečkou. Máme sečku na zasývání semen, takže nesejeme ručně. Je to takový spousta jakoby malých vychytávek, který nám tu každodenní práci jako ulehčují. No.
1: No, zároveň, jak už tady Tereza zmínila, fungujete na bázi ekologického zemědělství a vlastně nevyužíváte absolutně žádné chemické postřiky. Je to věc, která se hodně řeší třeba ve vašem oboru v současnosti. My jsme tady měli zhruba před rokem Jiřího Nermutě, vlastně vědce, který vyvíjí biologické pesticidy, respektive pesticidy bez chemie, v podstatě jenom s nějakými biologickými bakteriemi, když to řeknu hodně jednodušeně. Je to takový trend v současnosti, ale zároveň i on sám přiznává, že to je věc velmi nákladná. Souhlasíte, Terezo, s tím, že vlastně obejít se bez té chemie je na jednu stranu zdraví prospěšné, ale pro toho zemědělce, možná si to mnozí neuvědomují, je to třeba možná trošku nějaký náklad navíc, finanční tedy samozřejmě.
3: Já bych to viděla tak, nebo bych to tak řekla, že my vlastně děláme spoustu jako preventivních opatření v rámci ekologického zemědělství, že nefunguje to tak, že až když máme ten problém, třeba nějaké přemnožení škůdců, tak to něčím postříkáme a je to vyřešeno. Takhle prostě to ekologické zemědělství nefunguje, takže my třeba používáme různé mechanické bariéry jako sítě nebo netkané textíly, které my chráníme, hlavně teda brokovitou zeleninu nebo ať už květiny, které jsou náchylnější na nějaké škůdce. Ale potom samozřejmě existují nějak biologické postřiky, ať už různé výluhy, nebo třeba se dají aplikovat různé parazitické hlístice nebo vosičky, ale v tu chvíli ano, je to už poměrně drahá záležitost, která ne vždycky se vlastně podaří.
2: A ještě bych tomu řekl, že to ekologické zemědělství není o tom jenom, jestli to postříkáme tímhletím nebo tímhletím, je to prostě úplně jiný druh myšlení o tom systému, o tom, jak ta farma zapadá do té krajiny, kdy vlastně, když je třeba ekologická farma v polní produkci, tak má mnohaletý osevní postup, třeba 12-letý osevní postup. V Čechách se pěstuje na polích hlavně pšenice, řepka a kukuřice. Hnojí se minerálníma hnojivama, což jsou hnojiva, které ta rostlina může může využít jakoby hned, ale není tam vlastně žádný ten jakoby návazný pohled jako do budoucna na tu udržitelnost toho podniku. Takže vlastně pokud někdo chce být ekologický zemědělec, tak nemyslím si, že to je úplně postříká tímhle nebo tímhle. Je to prostě jiný druh myšlení. My u nás na farmě konkrétně nepoužíváme ani tyhle ty biologické preparáty, protože nám připadá, že ta funkčnost není často úplně dobrá a jak říkáte, je to i nákladný. Řešíme to vlastně tak, jak Terka říkala, používáme mechanické sítě proti škůdcům a vlastně od všeho, co pěstujeme, pěstujeme o 30% navíc jako takovou rezervu, abychom potom měli pro naše zákazníky do zeleniny a kytek.
3: Já bych to ještě doplnila, že jako jedna zásadní věc v ekologickém zemědělství a to je péče o půdu a o zdraví půdy a vlastně to, když máte tu zdravou půdu, která má spoustu života a jsou tam ty živiny, které jsou potřeba a má i tu správnou strukturu, tak už je ta zelenina nebo i ty květiny mnohem odolnější vůči těm škůdcům, než když živoří. Souvisí s tím samozřejmě pravidelná závlaha, udržování vypletých záhonů a toho
2: okolí. Pěstování meziplodin třeba.
3: Pěstování meziplodin, nebo snažíme se mít i tu pestrost na té farmě, různé keře a podobně, takže taky střídáme plodiny vlastně v rámci toho našeho osevního postupu, že je to jako vícero věcí, jak na tu naši farmu nahlížet a na to, jak pěstujeme.
2: Já bych řekl, že takový slogan toho by mohl být zdravá půda, zdravé rostliny, zdraví lidé.
1: Výborně. No vy samozřejmě, jak už tady taky zaznělo, se zabýváte kromě těch rostlin taky, řekněme, pěstováním řezaných květin nebo nabízíte řezané květiny. Zároveň pořádáte i různé akce, ať už se sousedy farmáři nebo třeba s různými restauracemi a tak dál. Ale ačkoliv už máme opravdu hodně málo času, náš rozhovor se blíží ke konci, nedovolím si na závěr jednu otázku, která se hodně týká toho, co jsme si teď právě řekli, ty ekologické farmy. Jak moc pro vás jsou podle vás důležité nejen pro krajinu jako takovou, ale i pro společnost?
2: Terka už to zmínila, no, že vlastně je to takový náš sen, ta krajina, která by byla protkaná malými farmami, ať už je to zeleninová, květinová, nebo třeba jako farma struhy, farma na mléko. A vlastně ty farmy by dodávaly kvalitní potraviny těm lidem, kteří bydlejí v tom městě nebo ve vesnici. Bohužel v takovém stavu zatím nejsme, my se k tomu snažíme pozitivně přispět, ale určitě si myslím, že to má velký smysl, protože vidíme to i okolo naší farmy, se vytváří komunita lidí, kteří spolu i tráví čas, i když to vlastně není vůbec související s tou naší farmou, už potom propojuje to lidi a to je velká vlastně síla těch malých farem, že vlastně dokážou nejenom produkovat ty potraviny, ale budovat i ty vztahy mezi lidma.
1: Tereza a Jakub Peškovi z farmy Svobodné hory byli dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, za velmi inspirativní povídání. Ať se vám daří nejenom na farmě. Naslyšenou.
3: Moc krát děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň, pozornost. Zůstaňte s námi, protože za okamžik nabídneme pravidelný rozhlasový sloupek. Pro tuto chvíli se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 3:45 v pravidelný čas je tu pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autorka Martina Adlerová ho nazvala rebelkou snadno a rychle. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Lidé se prý strašlivě nudí. Proto se pro ně musí chystat stále víc a víc zábavných aktivit. Třeba příroda. Ta už není tahákem sama o sobě. Teď už se musí i do lesa instalovat různé atrakce, jako třeba minigolf a trampolíny, aby se lidé všech věkových kategorií mohli vydovádět. Na kopci, kam jsem dřív chodila, rozhlížet se po okolních horách, je najednou obrovský zahrazený prostor. A rodiče platí za to, aby si zde jejich děti mohly hrát s vodními prvky. Přitom o kus dál teče potok. Neuvěřitelné. Nebo ty dobře známé stezky korunami stromů. Stromy jsou sami o sobě nudné, takže se zničí část lesa, aby se za velké peníze postavila monstrózní stavba, po které lidé mohou chodit. A co tam vlastně dělají? Obdivují stromy? Někdy jim k tomu začaly ještě přidávat vlky a medvědy. Lidé se musí bavit za každou cenu. Při potírání nudy ovšem dochází k různým paradoxům. O víkendu jsem byla v Národním parku. V některých místech si nesmíte odskočit do lesa ani na malou. To chápu. A musíte být potichu, abyste narušili zvěř. To taky chápu. Takže se zaťatými zuby a se zaťatou jinou částí těla chvátám po stezce do civilizace. Najednou slyším podivné zvuky. Proti mně se z lesní zatáčky řítí terénní autíčko, které veze uječenou rodinku a kterému se musím vyhnout skokem mezi smrky, kam podle vyhlášky nesmím strčit ani nos. Auto vrčí, děti pokřikují a vedle běžící pes očurává každý strom, který po cestě potká. A tak jsem se kvůli pochybné turistické atrakci stala rebelkou. Do toho lesa jsem si nakonec prostě odskočila. A víte co? Příště to udělám zas.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění památného rožimberského zvonu z věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku. Má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcíř Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic. Tento krásný renesanční zvon zdobí reliéfní pás s výjevy z podobenství o ztraceném synu. Je na něm také latinský nápis, který v překladu zní: Dal zhotovit nejjasnější kníže pán a pan Vilém Ursíny z Rožimberka, nejvyšší vladař domu rožimberského, rytíř řádu Zlatého Rouna, tajný rada jejího císařského veličenstva a nejvyšší půdkrabí království českého. Na zvonu neschází ani autorská signatura. Slovutný Brikcíř zvonař z Cimperku v Novém Městě pražském tento zvon udělal na Kratochvíli léta páně 1590. V dolní části zvonu je kromě zvonařova portrétního medailonu a reliéfu čtyř evangelistů umístěn také reliéfní otisk krásné medaile s jezdeckou pečetí Viléma z Rožimberka. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní skupinu, která nelegálně obchodovala s osobními údaji. Zástupci armády a výrobce dronů Primoco z Krašovic u Písku podepsali memorandum o spolupráci. Tři soubory nového cirkusu z Francie obohatí letošní festival Mosty v Českých Budějovicích. V noci se ochladí až na 13 stupňů, zítra naměříme až 29. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky, mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorů nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval například jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. Armádní piloti a studenti Univerzity obrany se budou školit v Krašovicích u Písku. Zástupci armádních organizací podepsali memorandum o spolupráci. O jaké dohody se konkrétně jedná, říká ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
2: Memorandum s Univerzitou obrany v Brně na využívání zdejších prostor a učení nového oboru bezpilotního letectví a zlomem Praha, protože si myslíme, že je tam přesah v oblasti výcviku. Lom Praha zajišťuje výcvik například vrtulníkový, ale i v oblasti údržby bezpilotních prostředků.
0: Festival nového cirkusu Mosty začíná dnes v Českých Budějovicích. Až do soboty nabídne řadu divadelních představení, ale taky workshopy pro teenagery i seniory. Další informace k festivalu přidává jeho ředitelka Kateřina Vaněčková.
3: Bude letos na Maláku, tedy v parku u Malého Jezu. Chceme nabídnout seniorům, aby měli tu možnost přijít na festival, kde bude program přímo i pro ně, a propojit se tam s teenagerama, s rodinama, s dětma, s ostatníma, jít tam s celou svojí rodinou, se sousedama a tak.
0: Izraelská armáda ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a v Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Americká televize NBC s odkazem na nejmenovaného vládního činitele zase tvrdí, že Írán i přes podepsání dohody stále operuje v Hormuzském průlivu. Směrem k lodím proplouvajícím úžinou měl několik nocí po sobě vysílat drony.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Odpoledne bude polojasné až oblačné, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou večer ustávat. Naměříme až 26 stupňů, na horách do 21. Noční obloha bude polojasná až oblačná, v noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Ráno se můžou tvořit mlhy, které se budou rychle rozpouštět. Zítřek bude jasný až polojasný, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se můžou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Oteplí se na 26 až 29 stupňů, na horách naměří až 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západních směrů. Biozátěž se na jihu Čech zvýší na druhý stupeň. Na Vysočině zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo na silnici 167 u obce Borová Lada na Prachaticku a bouralo se v Českých Budějovicích v ulici Česká, taky v ulici Větrná. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A ty dnešní nesou datum 17. června 2026. Gratulovat kromě jiného budeme například i Adolfům anebo Adinám, kteří právě dnes slaví svátek. Začneme ovšem oslavenci narozeninovými. První dámou, která slaví, je z Ledenic paní Iva Hrušková. Milá Ivuško, všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Ti z celého srdce přeje tvůj jediný, nejmilovanější manžel Zdeněk, syn Martínek, dcera Natálka a nejmladší syn Oskárek. Jsme rádi, že máme takovou stále se usmívající a milující maminku a za vše ti děkujeme, co pro nás děláš. Ještě jednou za celou rodinu, kamarády a všechny z městy se Ledenic ti přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Přáli jste si babouky a já s nimi s dovolením spojím ještě jedno přání, tentokrát k 70. abychom právě vaše hudební přání babouky mohli splnit. Vážená redakce, prosím o zahrání pro mého manžela, dědečka Zdeňka Němečka z Milevska k 70. narozeninám, které slaví 17. června. Hodně štěstí, zdraví do dalších let přeje manželka Jana, syn Zdeněk, Jindra s přítelkyní Denčou, Michal, Jana, vnoučata Péťa, Nikol, Eliška a Jituška posílají velkou pusu. Prosím o babouky od hospody Cestička. Děkuji za kladné vyřízení a my samozřejmě zdravíme jednak pana Zdeňka Němečka z Milevska a jednak z Ledenic paní Ivu Hruškovou. Přejeme jen to nejlepší.

Pozdrav do Jistebnice patří Miroslavu Hrazánkovi k jeho 50. narozeninám. Mirda je dlouholetým členem místních hasičů. Za svoji práci ve sboru mu bylo uděleno několik vyznamenání a ocenění. Mirda je stále aktivním členem jistebnických hasičů. Je vedoucím mladých hasičů a na jeho dobroty se těší všichni účastníci našeho letního tábora, kde je Mirda šéfkuchař. Milý Mirdo, do dalších let stále zdraví, štěstí a radost z dětí ti přejí a tobě připíjejí všichni hasiči z Jistebnice. Prosíme o zahrání nějaké hasičské písničky. A tato tedy od jeho českých rodáků je pouze a jenom pro pana Miroslava Hrazánka k 50. narozeninám. Vše nejlepší.

Dobrý den, chtěli bychom vás požádat o předání hudebního dárku pro pana Gustava Fifku, který dnes 17. června slaví své 53. narozeniny. Milý Gustave, dovol, abychom ti k dnešnímu pro tebe významnému dni popřáli především pevné zdraví. Každý nový den plný radosti, pohody, duši zalitou sluncem a srdce plné pokoje a lásky. V neposlední řadě hodně úspěchu v zaměstnání. Vše jen to dobré a nejlepší do mnoha dalších let ti přejí všichni, včetně Šárky a Marie. Prosím, zda k přání můžete připojit písničku Krajanky, My pluli dál. Děkuji mockrát. Tolik krásná gratulace panu Gustavu Fifkovi do Myslkovic. Hrát budeme hned v zápětí. A s dovolením připojím ještě jednu gratulaci. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro paní Marii Závěšickou ze Svučic, která včera oslavila své 65. narozeniny. Chtěl by se mi popřát pohodu a zdraví, spokojenost a štěstí, samý optimismus jen dnes i každý další den. Za obec Myšovice přeje starosta obce pan Vladimír Čelakovský. I paní Marii Závěšické, tedy do obce Svučice, hrajeme a posíláme krásně.

Franka panu Adolfu Hubáčkovi v Borovanech. Milý Ádo, užij si krásný sváteční den v kruhu své rodiny, ve zdraví, štěstí a skleničkou dobrého vína u písničky od bývalých kolegů, muzikantů, se kterými si dlouhá léta rozdával radost, co by bubeník. Měj pěkný den a na svět se usmívej. PS, mnoho šťastných kilometrů na kole po jižní Moravě. Jihočeská Podhoranka bude hrát hned v zápětí panu Adolfu Hubáčkovi do Borovan a ještě jedno přání, tentokrát narozeninové. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Janu Vyhnátovou ze Staré Vráže k jejím 65. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Hubtychem. K přání se připojují i členky kulturní komise. I paní Janu Vyhnátovou srdečně zdravíme a oběma zmíněným oslavencům přejeme jen to nejlepší.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pokračují písničky pro radost, a to dalším přáním. Dnes se dožívá významného životního jubilea 70 roků pan Jaroslav Makovička z Horní Vsi. Všechno nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, pohodu do každého dne přeje starosta obce pan Petr Kapoun a k přání se připojuje celé obecní zastupitelstvo. Jardo, všechno nejlepší, ať nebolí kolena, přeje soused Vlasta Lisí. Panu Jaroslavu Makovičkovi z Horní Vsi budeme hrát hned za chvilku písničku od Veselky Ladislava Kuby.

Vaše a ještě jedno přání, které toužilo po stejné kapele. Milý Láďo, to už je gratulace panu Ladislavu Haláčkovi do obce Keblany. Milý Láďo, k 75. výročí narození ti přeji hodně zdraví, tobě i celé tvojí rodině. To ti přeje kamarád z vojny Petr. I pan Ladislav Haláček si teď zajisté užije veselku Ladislava Kubeše.

Vážená redakce Písniček na přání, prosím prostřednictvím vašeho vysílání o hudební gratulaci pro pana Bohumila Vejšického z Bělčic k vašim krásným 75. narozeninám, které slavíte dnes 17. června, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. Takové je blahopřání k 75. panu Bohumilu Vejšickému, ke kterému se samozřejmě s radostí přidáváme. A přidám ještě jedno přání paní Vlaďce Drábové do obce Starosedlský Hrádek. Vše nejlepší k 75. narozeninám přeje obecní úřad ve Starosedlském Hrádku. Přáli jste si písničku Montgomery od Božijáků. Tady je. Vše nejlepší.

12 hodin 33 minut a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračují dnešní, tedy středeční písničky pro radost s datem 17. června. Panu Vladimíru Halačkovi do obce Keblany budeme posílat následující gratulaci k 75. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám zastupitelstvo a obecní úřad obce Slavče u Trhových Svinů přeje zdraví, štěstí, lásku i pohodu. A ještě jedno blahopřání, tentokrát do Dolního Dvořiště, též k 75. narozeninám panu Františku Vaničkovi. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje starosta obce Dolní Dvořiště Ivan Kůta a občanská komise obce. Zdravíme tedy oba zmíněné pány, pana Františka Vanička a pana Vladimíra Haláčka. Všechno nejlepší, Lipkovanka pro vás.

Za námi v písničkách Pro radost Lipkovanka čeká nás Netolička a komu že ji budeme hrát. Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou přeje panu Františku Karáskovi z Jarošova nad Nežárkou k jeho jubileu klid, pohodu a pevné zdraví. Takové jest přání k 75, které pan František Karásek slaví. A přidáme ještě jedno půlkulaté jubileum, tentokrát 85. Zdravíme do Ražic paní Růženu Fílovou. Milá babičko, krásné půlkulaté narozeniny, ať si hlavně zdravá a pořád čiperná, ať tě nic netrápí a si tu s námi ještě dlouhou dobu. To a mnohem více ti přeje celá rodina a nejvíce pravnoučata Nikolka, Dominik a Emička. Takové je blahopřání paní Růženě Fílové, kterou zdravíme do Ražic a oběma zmíněným oslavencům posíláme Netoličku.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: A máme zde další dvě gratulace, opět spojené, protože jste si přáli jednu a tuž kapelu. Milé rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka pana Jirku Balouna k jeho významnému výročí, a to k 80. narozeninám. Pan Jirka pracoval na provoze ústřední opravny v bývalých škodových závodech zde v krajském městě jako frézař. Chceme mu popřát hodně štěstí, pohodu, radost ze života, ale hlavně pevné zdravíčko. Výběr hudební gratulace bychom si pro něj přáli od Babouků. Děkujeme za vám za splnění našeho přání a za kolektiv škodováckých seniorů správce skupiny Jirka Turek. Tak my zdravíme pana Jiřího Balouna z Českých Budějovic, konkrétně ze sídliště Máj, a k 80. nám mu hned v zápětí bude znít písnička Zvonění pravdy. Přidáme ještě jedno blahopřání, tentokrát k 88. výročí narození panu Vladimíru Záhorovskému. Milé rádio České Budějovice, rádi bychom vás touto cestou chtěli požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka pana Vladimíra Záhorovského, taktéž z bývalých škodových závodů zde z krajského města a domovem z Nemanic, část Budějovic, k jeho významnému výročí, a to k 88. narozeninám. Pan Vladimír se narodil 17. června roku 1938 na Moravě a osud vojny ho přesunul do Budějovic. Chceme mu popřát hodně štěstí, pohodu, radost z rodiny, ale hlavně zdravíčko, i když je stále vitální a pro jeho vrstevníky velice dobře vypadající. Výběr hudební gratulace bychom byli rádi za písničku od Babouků, protože má rád dechovku a je velice společenský. Děkujeme za splnění našeho přání za kolektiv škodováckých seniorů správce skupiny Jirka Turek. Pan Jiří Turek potěšil hned dva dnešní oslavence, jsou jimi Vladimír Záhorovský a také Jiří Baloun. Tak je oba srdečně zdravíme.

Pouhých 10 minut zbývá a je tady 13. hodina a před námi v písničkách pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice další hudební gratulace. Budeme hrát paní Aně Bartošové do obce Olešnice k 89. narozeninám. Milá babičko, ke tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme vše jen to nejlepší. Hlavně pevné zdraví, kapičku štěstí a radosti z každého dalšího dne po celý rok. Na zahrádce, ať ti všechno roste a na kole, ať se ti stále dobře šlape. Vše nejlepší přejí děti Anička, Miloslav, Miluška a Vlastimil a všechna vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata dokonce. My tedy pozdravíme hudebně paní Anu Bartošovou a hned v zápětí do Olešnice pošleme vejvodovu kapelu a píseckou bránu a právě k ní zde mám ještě jedno blahopřání, tentokrát se jedná o jubileum. Zdravíme do Dubí hory. Koho? To si poslechnete. Prosím o zahrání písničky Písecká brána pro Lidušku Řeřichovou z Dubí hory k jejímu významnému životnímu jubileu 90 let. Milá maminko, babičko a prababičko, chceme ti touto cestou poděkovat za tvoji lásku, péči a starostlivost, kterou nám po celý rok dáváš. Pevné zdraví, životní pohodu, spokojenost a stále tolik životní energie ti přejí dcery Marie a Jana s rodinami a snacha Jana s rodinou. Všech 16 pravnoučat ti posílá velkou pusu. Máme tě moc rádi a posíláme písničku pro radost. Tak ať radost udělá do Dubí hory paní Lidušce Řeřichové, taktéž vejvodova kapela.

Za námi Vejvodova kapela ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a docela nám zbývá ještě trocha času, tak jsou před námi ještě dvě gratulace, které doprovodí písnička od Nektarky Na krásné Šumavě. Hrát budeme k významnému životnímu výročí do obce Rodinov paní Marii Pechkové. Zastupitelstvo obce Rodinov v čele se starostou panem Bohuslavem Junem přeje paní Pechkové mnoho pevného zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let. A poslední dnešní blahopřání míří do Strakonic k úctyhodným 91. narozeninám panu Jaroslavu Chrtkovi. Milý Jardo, k tvým 91. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a dobrou mysl. Vondrovi z Dolan. Přáli jste si šumavskou tématiku, tak tady jest a oběma zmíněným paní Marii Pechkové i panu Jaroslavu Chrtkovi přejeme k jejich významným životním výročím jen to nejlepší.

Posloucháte písničky pro radost. Do celé si dáme ještě tuto orchestrálku, Vřesovanka pro vás. Adéla Jirkalová, děkuje za pozornost. Jsem velmi ráda, že jste vy, naši milí posluchači, tam na druhé straně rozhlasových přijímačů. Dnešní písničky pro radost s datem 17. června končí a tak na závěr ještě blahopřejeme Adolfům a také Adinám k jejich dnešnímu svátku. Jen to nejlepší a užívejte krásný den středa s datem 17. června. Za chvíli už také čerstvé zprávy a Pavlína Fin.

0: Rost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Veřejnoprávní média vyhlásila jednodenní stávku. Vedení rozhlasu jejich rozhodnutí respektuje. Skladovací hala Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku nabídne až 1700 pracovních míst. Místní ji ale nechtějí. Při výcviku ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích dnes zemřel profesionální hasič. Zítra bude na jihu Čech většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představili na včerejším setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci skoro 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí.
2: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
3: Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odinut nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm Ecolate a Garbe i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
4: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
3: Zástupci developera se na mikrofon k záměru odmítli vyjádřit. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
1: K tragédii došlo dnes dopoledne ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích. Při výcviku hasičů tam jeden z nich zemřel. Informoval o tom mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura s tím, že okolnosti a příčiny budou policisté vyšetřovat spolu s hasiči. Rodině a kolegům vyjádřil upřímnou soustrast.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, teplotami mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Mírný severozápadní vítr bude slábnout. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů, zítra očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačno a pouze ojediněle slabé přeháňky. Teploty mezi 26 a 29 stupni, na horách do 25. Vítr slabý, proměnlivý nebo západní, biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Střet dvou osobních aut se vyšetřuje v České ulici v Českých Budějovicích u gymnázia. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host.
5: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
6: Dobrý den, já jsem rád a děkuji za pozvání a samozřejmě vítám posluchače.
0: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, abych to vzala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím. Je to zvláštní teda jako. No to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda. Ale je to, ten Žižkov je jiný. Bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě... Ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastné dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod. S těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já. A vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, no. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než jsi nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy jsi cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mně povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalika já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. Sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč.

0: Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
1: A pletlo se ti to i?
0: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý, a kdysi Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy, a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali, a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
1: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to bych, to by mě nebralo.
0: Je to smutný, ale líbil. Říkala, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to.
1: Měla
0: to
1: se narodit dřív.
0: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
1: Ano.
0: Mohla to chytnout dřív.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem ji já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala si Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený. Panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. Tak
1: no,
0: si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, nebo ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na Ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přičíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, tuhle, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako hrát nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty. Prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš
1: rád
0: potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty, Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci. Jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě, to byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do on byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i
0: takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Chce například zakázat prodej přes internet. V Jindřichově Hradci hledají nové využití pro lokalitu v Miřijovského ulici. Původně tam měla být nová policejní služebna. Při výcviku v českobudějovickém vodáckém areálu se dnes utopil jeden z hasičů. Zítra bude na jihu Čech většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo také DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu více než miliardu korun ročně. Policie ustoupila od záměru vybudovat novou stanici v Jindřichově Hradci. O stavbě v lokalitě Miřijovského podepsalo město s policií České republiky memorandum o spolupráci. Lokalita se ale ukázala jako nevhodná, vysvětluje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
2: Původně to vypadalo jako ideově dobrý záměr. Po detailnějším posouzení policie zjistila, že by se do této lokality nevešla se všema vlastně odděleníma a celkově s technikou to, co potřebují, takže od záměru bylo upuštěno. Tím jsme potom začali uvažovat, jak s touto lokalitou naložit dál.
0: Jeden z hasičů dnes nepřežil výcvik ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích. Co se stalo, vyšetřuje policie. Podle ní se hasič utopil. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů Vojtěch Míra.
3: Po příjezdu zahájila záchranářská posádka společně s lékařem resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta.
0: Město Tábor pokračuje v přípravě nové parkovací politiky a systému takzvaných modrých zón. Návrh pro město zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, které s Táborem spolupracuje několik let. Návrh počítá s rozdělením města do tří parkovacích zón. Rada města se s návrhem seznámila a vznikla pracovní skupina složená z odboru dopravy, financí, vnitřních věcí, technických služeb i dalších městských organizací. Ty mají připravit potřebné podklady, finanční rámec i technické řešení. Zástupci města chtějí také diskutovat s veřejností. První z besed se koná dnes od 17 hodin v kině Svět. Další informace najdete na webu města.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, teplotami mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Mírný severozápadní vítr bude slábnout. V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni. Zítra očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Bechyni na Táborsku se vyšetřuje nehoda v ulici Na Libuši a pozor také na dálnici D3 na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Ve směru na České Budějovice stojí porouchané nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtrnáct hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a středeční odpoledne se vším, co k němu patří. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Českou fotbalovou reprezentaci čeká ve čtvrtek od 18 hodin druhé utkání na mistrovství světa. Nabídneme pohled Jihočecha Miroslava Jirkala, který působil u reprezentace v předchozím realizačním týmu. Léto je nejen obdobím dovolených, ale bohužel i zlodějů. Počet voupání dobytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit a jak se správně pojistit, když už k události dojde? To podrobněji probereme ve vysílání už za malou chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou zpěvačka Cher, Pavel Bobek a právě teď skupina Opět a Radeček.

0: 15 hodin a 12 minut. Můj rodný dům. V originále se ovšem zpívá o mém rodném městě, pokud tedy vzpomenete na píseň My Hometown od Bruce Springsteena z roku 1984. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a já mám pro vás první dnešní příspěvek v jihočeském odpoledni. Poškození vodou, ať už od souseda, nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach asi jenom 7% lidí. Počet voupání podle policejních statistik v posledních letech opravdu klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom větší než jindy. Proto se vyplatí dům nebo byt dostatečně zabezpečit a taky pojistit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. Jsou farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z libijovických Svobodných hor na Strakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Vísce, opravili rozpadlou chaloupku a na okolních pozemcích postupně rozjeli malou farmu. Více už za chvilku na našich vlnách v ukázce rozhovoru.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: všechno paráda. Doufám, že u vás je všechno paráda, protože posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jsou sice opravdovými farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z Libějovických Svobodných hor na Strakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Výšce, opravili rozpadlou chaloupku a na okolních pozemcích postupně rozjeli malou farmu. Co je k tomu vedlo a pokryje vůbec takovým zemědělcům úroda spotřebu? S manželi Peškovými si dnes o tom dopoledne v našem vysílání povídal kolega Matěj Vodička. My vám teď nabízíme část tohoto rozhovoru.
1: Tu chaloupku, ve které dnes žijete a kolem níž hospodaříte, jste si pořídili v roce 2018. Dočetl jsem se, že v ní bylo docela vlhko a asi nebyla v úplně utěšeném stavu. Můžete popsat, jak vlastně vypadala, když jste se tam nastěhovali, Terezo?
2: Tak v tom roce 2018, tak je to klasická kamenná chalupa, která byla 20 let neobývaná. Vlastně paní, která v ní dožila, tak měla suchý záchod a byla tam vlastně jenom světnice a černá kuchyně a taková komůrka, takže to bylo opravdu v takovém jako neutěšeném stavu, bych řekla. A takže nás čekala rekonstrukce od zhora až úplně nahoru. Začali jsme střechou a postupně jsme vlastně to předělávali. My jsme tou dobou žili v zahraničí, my jsme studovali tou dobou bakaláře ve Skotsku. A takže naše léto vždycky vypadalo, že jsme

0: jeli na konci semestru, na konci května. Byli jsme tady do září a vlastně celý to léto jsme s Kubou na tom, na té rekonstrukci pracovali. Ještě v té době bez toho, že bychom plánovali tam dělat zemědělství.
1: Byli jsme studenti a já jsem si přivydělával tím, že jsem dělal webové stránky, takže jsem dostal vlastně hypotéku a mohli jsme si tu chalupu koupit, ale bylo to vlastně všechno, neměli jsme žádný rozpočet na rekonstrukci, všechno jsme si dělali své pomocí a sami. Vlastně postupně jsme to dali do stavu, že teďko se nám tam, myslím, jako hezky bydlí. Mm-hmm.
2: A to ještě ani v té době jste třeba neuvažovali o tom, že by jednou mohla tahle lokalita nebo tohle sídlo sloužit pro nějakou menší ekologickou farmu?
1: My jsme jako vždycky si chtěli pěstovat jídlo sami pro sebe. Měli jsme vlastně takový návrh naší zahrady, kde budou stromy a kde budou záhony, kde bude nějaký volný prostor. Ale vlastně jsme nevěděli, že se dá uživit na takhle malý ploše, že se dá založit farma a místo podnikání. A já potom, když jsme vlastně byli v tom Holandsku, v Hágu, byl covid, malej byt, 35 metrů čtverečních, psal jsem tu diplomku, tak jsem viděl na internetu takový video od jednoho farmáře z Francie a ten měl maličkou farmu 1500 metrů čtverečních, kde pěstoval zeleninu a dodával to do místních obchodů a restaurací a vlastně uživil tím jeho rodinu, vlastně manželku a dceru, tak jsem si říkal, to je prostě perfektní model, to bychom měli tam u nás v těch Svobodných horách dělat taky. Bylo to samozřejmě v období, kdy jsme byli v tom Holandsku, Terka dělávala architekturu, tak se na mě koukala, tak ty jsi se trochu zbláznil, ale nakonec vlastně jsme k tomu takhle ještě potom další okolikou dospěli, že se to opravdu stalo a máme vlastně takovou podobnou farmu, ale hlavní ta překážka na začátku bylo to, že my jsme vlastně nevěděli, že něco takového je možný, protože v Čechách tenhle ten model není úplně běžný.
2: Já jsem se dočetl, že po třech letech pobytu v Libějovických Svobodných horách jste prý měli 3 kozy, štěně, několik koček a pěstovali jste zeleninu zhruba na 400 metrech čtverečních. Když se zeptám, jak moc se vaše hospodářství od té doby proměnilo až do současného stavu, tak možná na jednu věc si odpovím, protože přibyla taky dcera Žofie, která přijela s vámi dnes do studia. Ale jak moc se to proměnilo?
0: Nemáme 3 kozy.
1: Proměnilo se to asi docela hodně, když jsme, to byl asi první rok, kdy byl takovýhle stav, nebo možná i ten rok předtím, než jsme vůbec začínali tu zeleninu prodávat. Myslím si, že ten hlavní rozdíl v tom, že předtím to bylo takový hobby, zkoušeli jsme, jak to půjde a tak. Dneska bych řekl, že jsme prostě už profesionální farma, máme už docela velkou produkci a hlavně ta farma nás teď uživí vlastně oba dva na plný úvazek, takže to je asi ten hlavní rozdíl. Samozřejmě je tam o něco větší plocha, máme lepší nářadí, jsme víc organizovaný, máme foliovníky, ve kterých můžeme pěstovat. To jsme na začátku neměli, ale vlastně ten začátek byl takový, že jsme fakt jakoby zkoušeli, jestli nás to bude bavit, jestli to je to, co hledáme a jestli to je vůbec v českých podmínkách možný.
3: Celý rozhovor s Terezou a Jakubem Peškovými si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude řeč o fenoménu udržitelného cestování. Matěj Vodička přivítá ve studiu fotografa, ochránce přírody a vývojáře chytrého průvodce českou přírodou Marka Mejstříka. Rozhovor si můžete naladit jako obvykle po 11.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Tak tohle my chlapi slýcháváme tedy velice neradi. Olivia Newton-John na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Odpoledne v Jihočeském kraji pokračuje a my přidáme další hudbu a krátké zastavení u toho, co se děje kolem nás. Miroslav Jirkal začínal s fotbalem v Nových Hradech. Chytal i za českobudějovické Dynamo. V roli pozorovatele se propracoval až do české reprezentace. Jeho analýzy jsou věcné, přesné, nabízejí komplexní pohled na vývoj jednotlivých utkání. Precizně okomentoval první zápas české reprezentace na mistrovství světa. Prohra s Jižní Koreou byla podle Jirkala po špatném výkonu zasloužená. Při pozorování zápasu čerpal Jirkal i ze svého čínského angažmá.
1: Já jsem trénoval v Číně, samozřejmě je tam hodně i korejských trenérů, jo, takže rukopist Koreji znám. Ale my jsme byli s Ivanem Haškem vlastně i v Libanonu a tam jsme hráli kvalifikaci mistrovství světa do Kataru dvakrát s Koreou, takže tu Koreu znám.
2: A pro toho futkání Česká republika, Jižní Korea nepřekvapilo vlastně vůbec nic.
1: To jsou pohybliví hráči, kteří opravdu mají za cíl finální věci, aby to dotáhli do 16. a to se potvrdilo.
3: Výsledek se nepovedl, nepovedl se ani výkon.
1: Já v to utkání beru tak, že jsme měli ambice, samozřejmě. Ambice minimálně remizovat. Nepovedlo se to. Má to hodně důvodů. Samozřejmě v tom průběhu hry jsme tahali za kratší konec. Korejci potvrdili, že jsou velice pohybliví, mají rotace hráčů, na který se špatně reaguje a zvlášť, když děláte chyby. V tom napadání a vlastně zbližování protivníka, tak jsme udělali hodně chyb a zabíhali nám do těch děr potom vytvořených a tím se prosazovali a my jsme neměli sílu na to, aby jsme udrželi míč na jejich polovině a to bylo taky zásadní.
2: Ve čtvrtek v 18 hodin nastoupí česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Podle Jirkala, přestože první zápas Jihoafričané prohráli s Mexikem a navíc měli dva vyloučené hráče, nebude utkání vůbec jednoduché.
1: Samozřejmě z toho pohledu výsledku se jeví to utkání s Jihoafrickou republikou jako stěžení. Tam prostě potřebujeme vyhrát. A když jsem viděl utkání Mexiko, Jihoafrická republika, ty Afričani mají problém v rozehrávce při pressingu soupeře, tak bychom do nich měli jít. Hraje se v Atlantě, kde je vlastně nízká nadmořská výška, nic nestojí pro to, aby jsme většinu zápasu presovali a přivedli soupeře pod tlak.
2: Očekávané jsou změny v sestavě. Jirkala zaujal Adam Hložek,
1: který ho považuji vlastně za hráče, který by měl být v základní sestavě, tak si myslím, že on by tam měl přinést právě udržení míče, vytahování míče a vlastně i střelbu, která vůbec nebyla.
2: Uvedl fotbalový pozorovatel a analytik, bývalý hráč i trenér Dynama Miroslav Jirkal. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A teď jedna informace týkající se našich vozovek. Ještě v tomto roce se bude soutěžit o rekonstrukci výpadovky z Českých Budějovic do Českého Krumlova. V jaké části? Na to nám odpověděla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Jedna z posledních letošních větších akcí, kterou budeme soutěžit, je oprava téměř 4 kilometrů silnice 1/3 mezi Planou a Štilcem na výjezdu z Českých Budějovic. Silnice je zde už značně poškozená, opravovaná výspravkami a i větve mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd jsou ve špatném technickém stavu. Na celém úseku tak bude nutné vyměnit povrch. Řidiči musí počítat se souvisejícími dopravními omezeními, i když celou silnici uzavírat nebudeme. Místo stavby bude už možné snadno objet po dálnici D3.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tempo jihočeského odpoledne teď vyšponovala malá dáma skupiny Kabát. Největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku vystavuje Prachyňské muzeum v Písku. Váží více než 100 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění také vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Uprostřed této vitríny máme vystavený největší nugget o hmotnosti 105 gramů.
2: Nejzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prachyňském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Tento nugget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramů.
2: Tyto nugety se nacházely ve zvětralé křemenné žíle.
1: Ta původní křemenná žíla musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě, které okem nevidíme. Vzácně jsou tam třeba milimetrová zrnka drobná, která lze třeba lupou vidět.
2: Tyhle křemeny jsou názornou ukázkou, jak asi mohly vypadat na zlato nejbohatší části křemenných žil, které ve středověku vedly v Píseckých horách k zakládání zlatodolů.
1: Písecké hory právě byly známé tím, že již od středověku zde probíhala těžba zlata na takových podobných křemenných žilách, jako můžeme vidět zde. Například zlatodoly Havírky u Semic nebo rozsáhlá oblast zlatodolů Kometa mezi Všetečí a Těšínovem.
2: V Jihočeském kraji mají lidé zlato spojené hlavně se zlatonosnou řekou Otavou. I nálezy tohoto zlata na výstavě uvidí.
1: Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít jako velmi rozdílnou velikost od opravdu nějakých mikroskopických plíšků, které téměř nevidíme. Ty máme třeba tady v té jedné části, až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru, výjimečně i více.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: Je to způsobeno tím, že toto zlato není čisté zlato, ale obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti, do které se teď půjdu s Jaroslavem Cíchou podívat, jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Potom uvolnění vlivem zvětrávání, když se dostanou do vlivu vnějšího prostředí, tak se ty tvary postupně mění, protože zlato je měkké, kujné, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport další.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Prachyňském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ministryně Zuzana Mrázová končí v zastupitelstvu Bíliny na Teplicku. Policisté v Chorvatsku zadrželi člena posádky katamaránu v souvislosti s nedělní nehodou, při které zemřeli 4 Češi. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Zítra bude na jihu Čech většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kelmirel, který ve volbách kandidoval za Hnutí ANO. V Bílině vládne ANO, ODS a Hnutí Moje Bílina. Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula 8členná česká posádka, 4 její členové nehodu nepřežili. Další informace má spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku, Téa Veseláková.
6: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
5: Jihočeský vodárenský svaz loni prodal víc než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíc od roku 2010. Nárůst oproti loňskému roku je přibližně 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávky pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Festival nového cirkusu Mosty začíná dnes v Českých Budějovicích. Až do soboty nabídne řadu divadelních představení, ale také workshopy pro teenagery i seniory. Další informace k festivalu dodává jeho ředitelka Kateřina Vaněčková.
8: Bude letos na Maláku, tedy v parku u Malého Jezu. Chceme nabídnout seniorům, aby měli tu možnost přijít na festival, kde bude program přímo i pro ně, a propojit se tam s teenagerama, s rodinama, s dětma, s ostatníma, jít tam s celou svojí rodinou, se sousedama a tak. Sport.
5: Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ten je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turnaje podlehla v Mexiku domácím. V Atlantě dnes národní tým čeká v 17 hodin našeho času trénink. Stejně jako v Mexiku se Češi nebudou připravovat na zápasovém stadionu. Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí také vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů metrů nad hladinou oceánu. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, teplotami mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačno a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní, biozátěž bude na většině území na dvojce, na Jindřichohradecku na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Osobní auto havarovalo na silnici číslo 19 u Chýnova na Táborsku na křížení se silnicí 409. Nehody se vyšetřují také ve Strakonicích na silnici 22 a v Českých Budějovicích na nádražní u křížení s Pražskou. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodin a 5 minut k tomu. Na vlnách Jihočeského rozhlasu České Budějovice pokračuje Jihočeské odpoledne samozřejmě. Od mikrofonu vás zdraví Radek Jiviš. Odpoledne už je v plném běhu, někdo má možná za sebou už výrazný kus dnešní práce, někdo teprve ladí druhou polovinu dne. Ať už nás v Jihočeském kraji posloucháte kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. Ve Spojených státech to teď není taková vzácnost vidět hrát Messiho, ale noc na dnešek byla velmi speciální. Slavný Argentinec se stal prvním člověkem, který si připsal start už na 6. mistrovství světa. A ještě k tomu nadělil Alžírsku 3 góly. Prostě Lionel Messi. Přímo do Kansas City vás v této hodině zavedeme. Víte, proč celý život roste člověku nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A i v této hodině přidáme další písničky, co nestárnou, aktuální informace i zajímavosti, které stojí za pozornost. Těšit se můžete například na bratry Nedvědovi, Valdemara Matušku, nebo právě teď na skupinu Olympic.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Ještě letos se nejspíš začne stavět skladovací hala společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na včerejším setkání s obyvateli obce. Práci by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu o obce nechtějí. Přestože to povoluje územní plán.
1: Takovouhle obludu se nacpete, Boršov, nejkrásnější vesnice v Jihočeském kraji, a vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože jednoduše ta informace se k nám dostala velice pozdě. Vlastně se úplně na poslední chvíli dozvídáme, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Novou halu dlouhou téměř půl kilometru si na jižním okraji 2000 obce nedokáže představit.
2: Pak mě docela překvapilo to celé uspořádání, to znamená, na jakou dlouhou dobu ten Amazon by tam existoval, to znamená 20 let. A se dozvídáme, že máme velice šibeniční termíny na to, abychom se vůbec jako obec rozhodli.
3: Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Třetí by měla vyrůst právě v Boršově. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna. Po prvotní nedůvěře, ale podle svých slov s její výstavbou problém nakonec nemá.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude Amazon. Ale v Kojetíně právě jsme byli, viděli jsme, nakonec se nám docela líbil, takže pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď průjezdnost na E55 se kolem průmyslové zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějovic jezdí spousta lidí ráno do práce, fakt ta špička je tam docela drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců, nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Místní přesto upozornili zástupce obce na to, aby dohlédli na případné snahy o výstavbu ubytoven pro zaměstnance. Jak ale starostka všechny ujistila, vedení Boršova nic podobného poblíž haly nepovolí. Pozemky u průmyslové zóny vlastní podnikatelka Lucia Letenmajerová.
4: Tam jsme trošku obavu měli, aby se nechtěla do té ubytovny pustit. Sám Amazon jí kontaktoval a ona řekla, že v žádném případě, že tam budou jenom teda obytné doby.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to nejlepší z fotbalu můžete aktuálně vidět na mistrovství světa. Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku. Jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Hattrick se mu ale podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Kloseho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuhle noc stalo Messiho městem. Byl u toho i nejzvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech a většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jaký jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale prý hrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
2: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
1: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá.
3: He's just so good. I enjoy watching him play, obviously, but his talent brings people together. People were crying.
1: Podle Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje.
4: Watching Messi play soccer is like watching Picasso paint.
1: Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen.
5: My heart is like palpitating.
1: Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Sem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv.
5: Anywhere Messi goes, we will follow.
1: Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Messi, to je prostě fotbalový bůh. A my po písničce zamíříme za pouličními umělci, kteří obsadili opět po roce centrum Českých Budějovic.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Klauni, akrobati, ale i pouliční muzikanti jsou až do konce týdne v Českých Budějovicích. Centrum města hostí festival Baskers Fest. Na jedné scéně máme právě teď našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já jsem teď zrovna na piaristickém náměstí, kde tady předvádí svůj přímo tady pod klášterem Klaun z Mexika. Má tady docela už slušné publikum, zapojuje do svých vystoupení i diváky, hlavně děti, ale zapojil i mě, takže jsem si tady s ním chvilku žongloval. Jinak na hlavním náměstí o kus dál zase předvádějí svoje fígle akrobati z Argentiny. No a na obě tyhle místa se můžete dnes přijít podívat až do 20 hodin, budou se tady střídat pouliční umělci z celé Jižní Ameriky, z Evropy, a večer jsou pak kousek odtud v Panské ulici koncerty kapel. A kolik umělců na letošní Baskers Fest dorazilo a odkud jsou, na to už se přímo tady ptám dramaturga festivalu Františka Cimla.
3: Tak letos dorazili na 20 umělců, jak už bylo řečeno, například z Nového Zélandu, Mexika nebo Španělska.
2: A co dál tady máme v programu?
3: No, pokračujeme dnes, zítra a v pátek, a zítra bych vás rád pozval na vystoupení kapel třeba Quemadito Sound z Argentiny od 16 hodin na náměstí, nebo Space Detour od 8 večer v Café Hostel. No a artisti se budou předvádět na zpřátelené sousedské slavnosti Plachanda Open.
1: Petře, mám takovou otázku, popiš nám víc ten fenomén baskingu a jak vypadá odměna pro vystupující.
2: Tak basking to je označení pro jakékoliv pouliční vystupování, ať už hudební, divadelní nebo třeba artistické, jako to je teď tady. A ten vystupující se nazývá basker. Nejčastěji se můžete setkat asi s hudební produkcí, ale dá se dělat prakticky cokoliv zajímavého nebo zábavného, co lidi rádi ocení. Takže to může být akrobacie, tanec, polikání ohně, žonglování, recitace nebo třeba i živé sochy. No a basking je postavený na principu, že diváci neplatí žádný vstup a je jenom na nich, co nebo kolik peněz umělcům pak hodí do klobouku nebo třeba do futrálu od kytary. Já doplním, že pouliční umělce můžete tady v Budějovicích potkat až do pátečního večera.
1: Mimochodem, jak ti šlo to žonglování?
2: No, lidi mi zatleskali, ale žádná sláva to nebyla.
1: Tolik náš kolega, regionální stopař Petr Kubát. Díky, Petře, pěkné odpoledne.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Počasí teploty se výrazně lepší, a to nejen při pohledu z okna. A těšit se v následujících dnech mohou i příznivci tropických teplot a opravdového léta.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás skutečně čeká, to už je otázka pro odborníka, meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivněna rozsáhlá tlaková výše nad jižní a střední Evropou. V noci bude polojasno až oblačno. K ránu oblačnosti začne ubývat a ojediněle se mohou tvořit mlhy, které se během rána ale budou rychle rozpouštět. Během zítřejšího dne bude jasno až polojasno. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje pouze přechodně oblačnosti přibyde a ojediněle se mohou objevit také slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia. Ty maxima budou vyšší než dnes, mezi 26 až 29 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo západních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek vzhledem k vysokým teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: A jaký bude první červnový pátek? Ne první, ale další samozřejmě.
2: Pátek nás i nadále bude ovlivňovat tlaková výše, která se bude rozšiřovat i nad východní Evropou. Bude jasno až polojasno, na Šumavě pouze výjimečně s možností přehánky anebo i bouřky. Minima se budou pohybovat kolem 16 stupňů a ty maxima budou o něco vyšší, už tropické 28 až 32 stupňů Celsia. Vítr bude v pátek pouze slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: A s tropickými teplotami je potřeba počítat i v sobotu?
2: Přesně tak, v sobotu ty teploty budou ještě o trošku vyšší, maxima mezi 30 až 34 stupni Celsia, ty minima potom kolem 17 stupňů. Bude polojasno až oblačno, dopoledne pouze ojediněle, odpoledne již místy s přehánkami a odpoledne a večer se navíc místy mohou tvořit také bouřky, a to i silné. Vítr bude v sobotu pouze slabý, jižní směru do 4 metrů za sekundu, ale v bouřkách může přechodně zesílit.
0: Tak ten, kdo se těšil na teplo a léto, dostane ho v pohodě a řekl bych ve velké porci. No a co neděle?
2: I v neděli si ty teploty, milovníci tepla, užijí. Ty maxima budou o trošku nižší než v sobotu, ale stále kolem 30 stupňů Celsia. Minima kolem 18 stupňů. Bude převážně oblačno, ráno přechodně se zmenšenou oblačností a zpočátku dne ojediněle, odpoledne na většině území s přehánkami a opět se místy mohou tvořit i bouřky. Vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne potom severních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách opět může zesílit.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stávka v České televizi a Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. V Táboře budou zástupci města vysvětlovat obyvatelům plánované změny systému parkování. V Práchyňském muzeu začíná výstava obrazů ze stavby Orlické přehrady. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 29 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
2: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
1: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. V Táboře se dnes koná první z besed s veřejností k plánované změně parkovací politiky a systému tzv. Modrých zón. Začne v kině Svět v 17 hodin. Návrh počítá s rozdělením města do 3 parkovacích zón. Rada města se s návrhem seznámila a vznikla pracovní skupina, která má připravit potřebné podklady, finanční rámec i technické řešení. Výstava Orlík a Stehlík v Píseckém Práchyňském muzeu představuje ode dneška obrazy malíře Karla Stehlíka ze stavby Orlické přehrady. Autor ve svém díle zachytil proměnu krajiny v souvislosti s budováním přehrady. Muzeum vystaví dohromady 30 obrazů, část z nich vytvořili další umělci, pokračuje kurátor výstavy Jan Kouba.
3: Orlická přehrada přitahovala pozornost pochopitelně i umělců, kteří na Orlickou přehradu jezdili a zaznamenávali, jak roste. A je to vlastně vůbec poprvé od těch 50. nebo 60. let, kdy se ty obrazy takhle svezly zase zpátky dohromady a my tady tedy je představíme společně na jedné velké kolekci.
1: Předprázdninový klub Na nečisto, který pořádá skupina rybníkáři v Lišově na Českobudějovicku, se tradičně uskuteční pod širým nebem. Na zahradě Schwarzenberského špitálu začne dnes v 18 hodin a kromě rybníkářů vystoupí skupina Lakomá barka, informoval za pořadatele Jiří Krška.
0: Počasí.
1: V noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní. Biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na křížení silnic 19 a 409 u Chýnova na Táborsku, v Jindřichově Hradci, v Jarošovské ulici, na silnici 141 mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem nebo na silnici 160 u Větřní na Českokrumlovsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte Hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Jsi nervózní.
3: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
2: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
3: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
2: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zprávak, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně, že jo. Župan.
4: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
4: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol za pače si nabre a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše.
4: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: No, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
4: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
4: Co je to?
3: Tak to ne, asi... To není ono. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena. Jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím
2: škaredý. No, ano, no. Tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Velice správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
4: No, přece my.
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu, jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyňali jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny, no a Milka a senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano pane režisére, ne ano. Pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo? Že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroza z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání. Děkujeme. Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesničková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle?
17: To se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Eduard.

0: A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
3: Haló, tady je ta Strážnice.
1: Ano, a?
3: Nechci bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
4: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet a ne Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či... Humoriáda.
1: Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
5: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
5: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
5: No, ono to zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
5: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
5: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
5: Ano,
1: jo.
5: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
5: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
5: Ano, ano.
1: A práší
5: ano.
1: Se na to.
5: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: jakou
5: člověk
1: taktiku
5: dostane.
1: Jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
5: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
5: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo. a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
5: No a, tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
5: Dáme.
1: Dobře, tak dáme, to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 01 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampol, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampo a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme
1: vám, se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mně hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
8: Já povím, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
8: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já povím, Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ?
4: Nebo? Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi jo. rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulišárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulišárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduard.
1: Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophia Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála se.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: to. Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martino?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. No, přírodopisa vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No, když člověk se nepřestává divit, pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte. To je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak... No, taky jsem to pochvalil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za krampula. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás u Mariádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bezpečnostní rada státu přerušila své jednání, nedokončila tak debatu o koncepci armády. Maximální cena pohonných hmot zítra klesne o desítky haléřů. V Týně nad Vltavou začínají korejské dny, potrvají do pátku. Zítra bude na jihu Čech většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Bezpečnostní rada státu dnes nedokončila projednávání koncepce výstavby armády do roku 2040. K diskuzi by se mohla vrátit 2. července. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel, podle kterého musí být koncepce dlouhodobá, protože kvůli posilování obrany schopnosti Česka není možné ji každý rok měnit.
3: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a na jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce. K tomu zatím nedošlo.
2: Podle prezidenta je vzhledem k bezpečnostní situaci důležité, aby Česko plnilo závazky vůči Severoatlantické alianci, tedy aby postupně navyšovalo výdaje na obranu. 2% HDP ročně podle něj dlouhodobě stačit nebudou. Generální tajemník NATO Mark Rutte nicméně dnes řekl, že Česko loni na obranu nedalo ani zmíněná 2%. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne také maximální cena, za kterou budou moci čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Policie ustoupila od záměru vybudovat v Jindřichově Hradci novou stanici. O stavbě v lokalitě Myřijovského podepsalo město s policií České republiky memorandum o spolupráci. Lokalita se ale ukázala jako nevhodná, vysvětluje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
4: Původně to vypadalo jako ideově dobrý záměr. Po detailnějším posouzení policie zjistila, že by se do této lokality nevešla se všema vlastně odděleníma a celkově s technikou to, co potřebují, takže od záměru bylo upuštěno. Tím jsme potom začali uvažovat, jak s touto lokalitou naložit dál.
2: Festival Korejské dny představí lidem v Týně nad Vltavou na česko-budějovickou kulturu východoasijské země. Návštěvníci mohou už dnes vidět v Domě dětí a mládeže ukázky bojového umění taekwondo nebo hudebního stylu K-pop. Zájemci mohou podle ředitele Městského kulturního centra Jakuba Martínka ochutnat i některé korejské speciality.
5: Lidi se určitě můžou těšit na jeden zákusek dalgona, sušenka, hodně se jedla 70. 80. léta, plus jukva nebo jagva, což jsou převážně sladkosti. Jukva je taková specifická sladkost z rýže, připravuje se to poměrně dlouho.
2: Program potrvá v centru města a v Sokolovně v Týně až do pátečního dopoledne. Sport. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra od 10 hodin našeho času proti Spojeným státům americkým. Počasí. V noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Jindřichově Hradci v Jarušovské ulici a na silnici 141 mezi Prachaticemi a Libínským sedlem. Pozor také na dálnici D3. U exitu Veselí nad Lužnicí stojí porouchané nákladní auto.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Práci ve skladovací hale Amazonu u Boršova nad Vltavou najde až 1700 lidí. Místní ale u další průmyslový areál u obce nechtějí. Zástupcům developerů to dali jasně najevo. Více se rozvíte v reportáži. Taekwondo, korejská hudba nebo asijské speciality. Tým nad Vltavou pořádá česko-korejské dny. Co všechno tam budete moci až do pátku zažít, povíme už za chvíli. A jaká bude hudba, těšit se můžete na skupinu Vana Stavy věci, Freddyho Mercuryho a právě teď na Hanu Zagorovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba?

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a se zpravodajským souhrnem je už vedle ve studiu připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. Podle Jana Hergeta ze stávkového výboru rozhlasu se stávka projeví na všech stanicích s výjimkou stanice Radio Junior.
3: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představily na včerejším setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci skoro 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odjinud nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
4: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
2: Zástupci developera se na mikrofon k záměru vyjádřit odmítli. My se k tématu za malou chvíli vrátíme. Lidé mohou do konce června přispět dětem z nízkopříjmových rodin na lepší prázdniny prostřednictvím sbírky krabice od bot. Charitativní akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Podrobné informace jsou na webu krabiceodbot.cz a mluvčí Diakonie Dalibor Hála doplňuje.
5: Ti dárci si mohou vybrat, jak náročnou aktivitu dětem tím svým darem umožní, od nějakého výletu do přírody až po třeba vyslání na celý týdenní tábor nebo nějaký rozvojový kemp.
2: Výstava Orlík a Stehlík dnes začíná v Píseckém Práchyňském muzeu. Ukáže obrazy malíře Karla Stehlíka ze stavby Orlické přehrady. Část ze 30 obrazů vytvořili další umělci. Kurátor výstavy Jan Kouba dodává.
6: A je to vlastně vůbec poprvé od těch 50. nebo 60. let, kdy se ty obrazy takhle svezly zase zpátky dohromady a my tady tedy je představíme společně na jedné velké kolekci.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Česká krev. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Ještě letos se nejspíš začne stavět skladovací hlas společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na včerejším setkání s obyvateli obce. Práci by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu u obce nechtějí. Přestože to územní plán povoluje.
1: Takovouhle obludu jsem nacpete. Boršov, nejkrásnější vesnice v Jihočeském kraji a vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože jednoduše ta informace se k nám dostala velice pozdě. Vlastně se úplně na poslední chvíli dozvídáme, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Novou halu dlouhou téměř půl kilometru si na jižním okraji dvoutisícové obce nedokáže představit.
2: Pak mě docela překvapilo to celé uspořádání, to znamená, na jakou dlouhou dobu ten Amazon by tam existoval, to znamená 20 let. A se dozvídáme, že máme velice šibeniční termíny na to, abychom se vůbec jako obec rozhodli.
3: Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Třetí by měla vyrůst právě v Boršově. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna. Po prvotní nedůvěře, ale podle svých slov s její výstavbou problém nakonec nemá.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude Amazon, ale v Kojetíně právě jsme byli, viděli jsme, nakonec se nám docela líbil, takže pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď ta průjezdnost na E55 se kolem průmyslové zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí spousta lidí ráno do práce, fakt ta špička je tam docela drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců. Nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Místní přesto upozornili zástupce obce na to, aby dohlédli na případné snahy o výstavbu ubytoven pro zaměstnance. Jak ale starostka všechny ujistila, vedení Boršova nic podobného poblíž haly nepovolí. Pozemky u průmyslové zóny vlastní podnikatelka Lucia Letenmajerová.
4: Tam jsme trošku obavu měli, aby se nechtěla do té ubytovny pustit. Sám Amazon ji kontaktoval a ona řekla, že v žádném případě, že tam budou jenom teda obytné doby.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

krajině. Jak je momentálně populární fenomén udržitelného cestování a jakou má budoucnost? Zeptáme se vedoucího projektu EPU Marka Mejstříka. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Kulturní festival Česko-korejské dny nabídne návštěvníkům Týna nad Vltavou na Českobudějovicku ode dneška až do pátku bohatý program. Lidé se mohou těšit nejen na korejskou hudbu a tanec, ale i na korejskou gastronomii. O festivalu víc poví ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martínek.
1: Tento rok se nám podařilo skontaktovat se skupinou, korejskou skupinou, takže jsme to rozšířili na mezinárodní úroveň a v rámci této akce budou vystupovat korejští dobrovolníci, kteří na náměstí v Týně nad Vltavou předvedou nějaké ukázky K-popu, taekwonda a vlastně něco z té korejské kultury. To bude ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne pro školy v podstatě bude celý den cokolovně v Týně nad Vltavou to samé ukázky korejské kultury.
2: Součástí programu je také ochutná.

0: výstavka korejských specialit. Co konkrétně mohou lidé poznat?
1: Lidi se určitě můžou těšit na jeden zákusek, který asi všichni znají, protože se s ním mohli setkat v seriálu Hra na oheň, a to je dalgona, jako specifická sušenka, která teda byla asi slavná, hodně se jedla 70. 80. let, a tento seriál to vynesl zase do povědomí lidí a i celého světa. Takže na to speciální sušenka, tak můžete ochutnat originál, plus určitě takové věci jako jukva nebo jagva, což jsou to převážně sladkosti. Jukva je speciální sušenka, kdy juk znamená medicína a gva kolekce, takže vlastně taková medicínská kolekce, a jukva je taková specifická sladkost z rýže. Připravuje se to poměrně dlouho a je to hodně zajímavý, takže to bude z té gastronomie.
0: Na jakých konkrétních místech v Týně nad Vltavou bude festival probíhat?
1: Tak ono je to v podstatě celý centrum. Korejská kultura bude na náměstí u kostela, kde vlastně to bude to centrum, a mezinárodní centrum, jinak vlastně hudební festival nebo festival vystoupení různých hudebníků je po celém městě. Na ulici Brašov, u řeky, u Art klubu, nebo tady i u Sokolovny, u kostela, všude možně vlastně se můžete potkat s muzikanty různých žánrů.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, posloucháte rádio vašeho kraje. Víc než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Při nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistil, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady dovolit. Zatím záležet.
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas. Den v kraji.

0: dnes umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Počasí.
2: Jaké počasí nás skutečně čeká, to už je otázka pro odborníka, meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak bude v noci a zítra?
3: Počasí u nás bude ovlivněno rozsáhlá tlaková výše nad jižní a střední Evropou. V noci bude polojasno až oblačno. K ránu oblačnosti začne ubývat a ojediněle se mohou tvořit mlhy, které se během rána ale budou rychle rozpouštět. Během zítřejšího dne bude jasno až polojasno. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje pouze přechodně oblačnosti přibyde a ojediněle se mohou objevit také slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia. Ty maxima budou vyšší než dnes, mezi 26 až 29 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo západních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek vzhledem k vysokým teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
2: A jaký bude první červnový pátek? Ne první, ale další samozřejmě.
3: Pátek nás i nadále bude ovlivňovat tlaková výše, která se bude rozšiřovat i nad východní Evropou. Bude jasno až polojasno, na Šumavě pouze výjimečně s možností přehánky anebo i bouřky. Minima se budou pohybovat kolem 16 stupňů a ty maxima budou o něco vyšší už tropické, 28 až 32 stupňů Celsia. Vítr bude v pátek pouze slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
2: A s tropickými teplotami je potřeba počítat i v sobotu?
3: Přesně tak, v sobotu ty teploty budou ještě o trošku vyšší, maxima mezi 30 až 34 stupni Celsia, ty minima potom kolem 17 stupňů. Bude polojasno až oblačno, dopoledne pouze ojediněle, odpoledne již místy s přehánkami a odpoledne a večer se navíc místy mohou tvořit také bouřky, a to i silné. Vítr bude v sobotu pouze slabý, jižní směru do 4 metrů za sekundu, ale v bouřkách může přechodně zesílit.
2: Tak ten, kdo se těšil na teplo a léto, dostane ho v pohodě a řekl bych ve velké porci. No a co neděle?
3: I v neděli si ty teploty, milovníci tepla užijí. Ty maxima budou o trošku nižší než v sobotu, ale stále kolem 30 stupňů Celsia. Minima kolem 18 stupňů. Bude převážně oblačno, ráno přechodně se zmenšenou oblačností a zpočátku dne ojediněle, odpoledne na většině území s přehánkami a opět se místy mohou tvořit i bouřky. Vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne potom severních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách opět může zesílit.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Jsou farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z Libějovických Svobodných hor na Strakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Výsce, opravili rozpadlou chaloupku a na okolních pozemcích postupně rozjeli malou farmu. Co je k tomu vedlo a pokryje takovým zemědělcům úroda spotřebu? S manželi Peškovými si o tom dnes dopoledne v našem vysílání povídal kolega Matěj Bodička. My vám teď nabízíme část tohoto rozhovoru.
1: Tu chaloupku, ve které dnes žijete a kolem níž hospodaříte, jste si pořídili v roce 2018. Dočetl jsem se, že v ní bylo docela vlhko, asi nebyla v úplně utěšeném stavu. Můžete popsat, jak vlastně vypadala, když jste se tam nastěhovali, Terezo?
2: Tak v tom roce 2018, tak je to klasická kamenná chalupa, která byla 20 let neobývaná. Vlastně paní, která v ní dožila, tak měla suchý záchod a byla tam vlastně jenom světnice a černá kuchyně a taková komůrka, takže to bylo opravdu v takovém jako neutěšeném stavu, bych řekla. Takže nás čekala rekonstrukce od zhora až úplně nahoru. Začali jsme střechou a postupně jsme vlastně to předělávali. My jsme tou dobou žili v zahraničí, my jsme studovali tou dobou bakaláře ve Skotsku. Takže naše léto vždycky vypadalo, že jsme přijeli na konci semestru, na konci května. Byli jsme tady do září a vlastně celý to léto jsme s Kubou na té rekonstrukci pracovali. Ještě v té době bez toho, že bychom plánovali tam dělat zemědělství.
3: Byli jsme studenti a já jsem si přivydělával tím, že jsem dělal webové stránky, takže jsem dostal vlastně hypotéku a mohli jsme si tu chalupu koupit, ale bylo to vlastně všechno, neměli jsme žádný rozpočet na rekonstrukci, všechno jsme si dělali své pomocí a sami. Vlastně postupně jsme to dali do stavu, že teďko se nám tam, myslím, jako hezky bydlí. Mm-hmm.
1: A to ještě ani v té době jste třeba neuvažovali o tom, že by jednou mohla tahle lokalita nebo tohle sídlo sloužit pro nějakou menší ekologickou farmu?
3: My jsme jako vždycky si chtěli pěstovat jídlo sami pro sebe. Měli jsme vlastně takový návrh naší zahrady, kde budou stromy a kde budou záhony, kde bude nějaký volný prostor. Ale vlastně jsme nevěděli, že se dá uživit na takhle malý ploše, že se dá založit farma a místo podnikání. A já potom, když jsme vlastně byli v tom Holandsku, v Hágu, byl covid, malej byt, 35 metrů čtverečních, psal jsem tu diplomku, tak jsem viděl na internetu takový video od jednoho farmáře z Francie a ten měl maličkou farmu 1500 metrů čtverečních, kde pěstoval zeleninu a dodával to do místních obchodů a restaurací a vlastně uživil tím jeho rodinu, vlastně manželku a dceru, tak jsem si říkal, to je prostě perfektní model, to bychom měli tam u nás v těch Svobodných horách dělat taky. Bylo to samozřejmě v období, kdy jsme byli v tom Holandsku, Terka dělávala architekturu, tak se na mě koukala, tak ty jsi se trochu zbláznil, ale nakonec vlastně jsme k tomu takhle ještě potom další okolikou dospěli, že se to opravdu stalo a máme vlastně takovou podobnou farmu, ale hlavní ta překážka na začátku bylo to, že my jsme vlastně nevěděli, že něco takového je možný, protože v Čechách to na ten model není úplně běžný.
1: Já jsem se dočetl, že po třech letech pobytu v Libějovických Svobodných horách jste prý měli 3 kozy, štěně, několik koček a pěstovali jste zeleninu zhruba na 400 metrech čtverečních. Když se zeptám, jak moc se vaše hospodářství od té doby proměnilo až do současného stavu, tak možná na jednu věc si odpovím, protože přibyla taky dcera Žofie, která přijela s vámi dnes do studia. Ale jak moc se to proměnilo?
2: Nemáme 3 kozy.
3: Proměnilo se to asi docela hodně, když jsme, to byl asi první rok, kdy byl takovýhle stav, nebo možná i ten rok předtím, než jsme vůbec začínali tu zeleninu prodávat. Myslím si, že ten hlavní rozdíl v tom, že předtím to bylo takový hobby, zkoušeli jsme, jak to půjde a tak. Dneska bych řekl, že jsme prostě už profesionální farma, máme už docela velkou produkci a hlavně ta farma nás teď uživí vlastně oba dva na plný úvazek. Takže to je asi ten hlavní rozdíl. Samozřejmě je tam o něco větší plocha, máme lepší nářadí, jsme víc organizovaný, máme foliovníky, ve kterých můžeme pěstovat. To jsme na začátku neměli a vlastně ten začátek byl takový, že jsme fakt jakoby zkoušeli, jestli nás to bude bavit, jestli to je to, co hledáme a jestli to je vůbec v českých podmínkách možné.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí u penzijního spoření. Nad tunelem Pohůrka v Českých Budějovicích vznikne příští rok volnočasový areál. České softbalistky zvítězily na mistrovství světa v Praze nad Kubou 8-0 a za hodinu nastoupí proti Italkám. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 29 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
4: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
5: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
4: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
6: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
4: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Nový volnočasový areál vznikne nad dálničním tunelem Pohůrka v Českých Budějovicích. Radní začali hledat firmu, která na místě upraví park. Místo už dříve nechalo ředitelství silnic a dálnic osázet mladými stromy. V příštím roce je doplní mlatové cesty. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko budou celkové úpravy místa stát do 10 milionů korun.
7: V jedné části by mělo vzniknout i multifunkční hřiště, aby ho mohli využívat děti i dospělí. Tak jak nám tam vedou kolem silnice, tak vlastně ze všech těch směrů se tam bude moct chodit. To místo si o to úplně říká, protože jinak by tam nebylo vůbec nic na něm.
2: Jihočeský vodárenský svaz loni prodal víc než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíc od roku 2010. Nárůst oproti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávky pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
8: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
2: České softbalistky porazily dnes v Praze Kubu 8-0 a v základní části mistrovství světa poprvé vyhrály. Rozhodčí utkání ukončil kvůli vysokému rozdílu ve skóre už po páté směně. V 19 hodin nastoupí Češky v pražském Svoboda parku proti Italkám.
3: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů, zítra očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na okraji Studené na Jindřichohradecku ve směru na Strmilov počítejte s omezením na silnici 23. Kvůli havárii plynového potrubí se tam jezdí kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu, České

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky milého vzkazu na našem telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s námi, tedy s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: 18 hodin a 12 minut ladíte Melodie pro večera České rozhlasu České Budějovice a já teď vítám první dnešní volající, paní Dášu. Pěkný podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Tak.
1: Já bych chtěla nechat zahrát svojí kamarádce Marcele Vincíkové z Prachatic. Dneska má krásné kulaté narozeniny, její 60 let. Asi to můžu říct, že jo?
0: Já myslím, že rozhodně to ještě není žádné číslo.
1: Ano. Milá Marcelo, my tě přejeme hodně zdraví a štěstí a spokojenosti. To ti přeje Dáša a Vašek předotů v Prachatic.
0: My se přidáváme a posíláme píseň, kterou jste pro ní vybrala. Jaká to bude?
1: Děkuju moc.
0: Bude to Vlasta Redl s Bohem Galánečko. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Petr Janda na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já už vítám paní Renatu v éteru. Pěkný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance Rybějů a Jarušce Vrabců. Jen tak pro radost a přeju jim oběma hodně zdravíčka a štěstíčka.
0: Tak fajn, a jaká to bude
1: píseň? A všem hodním přák, jako přátelům, no.
0: A jaká to bude píseň pro všechny?
1: Od Valdemara Matušky Ráno.
0: Díky za zavolání.
1: Díky moc.
0: A příjemný podvečer.
1: Jo, vám taky, nashledanou.

0: tak nějak, jo, takže děkuju moc krát za ochotu a mějte se hezky v rádiu a v celým vašem tohleto, jo.
1: Děkujeme, děkujeme, příjemný podvečer.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Haló, já nic nevidím.
3: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
2: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
3: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Pěkný den vám z kulaté muziky přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme na gramofonu písničky skupiny, které v sobě snoubily malátnou bezstarostnost ze slunných kalifornských pláží i energii mládí, jež se na surfovacích prknech prohání po vlnách Tichého oceánu. S kým jiným ostatně přivítat léto, než s kapelou Beach Boys.

Naši projížďku album Pet Sounds, které Beach Boys v roce 1966 už definitivně a vskutku nesmazatelně zapsalo do historie populární hudby, jsme zahájili melodii víc než povědomou. U nás to s ní úspěšně zkusili Rangers, ale ještě mnohem slavněji ji v pomyslných vlnách Tichého oceánu a hlavně ve svých studiových muzikantsko-pěveckých kouzlech vykoupali právě Beach Boys. Ostatně Brian, Dennis a Carl, tři synové despotického otce Murrayho Wilsona, měli už jako náctiletí rádi vokálně harmonizující soubor Four Freshmen a doma zkoušeli natrénovat podobně vřelý souzvuk svých hlasů. Po večerech hezky potichu, aby otce nerušili. Když ale přizvali do party bratránce Mikea Lowa a kamaráda Ella Jardina a jejich písničky začaly vypadat k světu, uznala i přísná hlava rodiny, že za pokus by to stát mohlo, načež se ujala funkce manažera skupiny. A skutečně jí věčně nevrlý pan Murray opatřil nahrávací smlouvu u firmy Capitol, jejíž šéf Wilsonovu muzikantskému bandu vymyslel dokonale sednoucí název The Beach Boys, tedy chlapci z pláže. Začínali s dvouminutovými svižnými písničkami, v podstatě ódami na radosti bezstarostných mladých vrstevníků. Beach Boys si nedělali příliš hlavu z texty svých skladeb, nesli se v duchu jednoduché filozofie. Bydlí-li člověk v Kalifornii, měl by mít na starosti hlavně zábavu. A ta se opírá o tři základní pilíře. Děvčata, surfování a hot rods, neboli auta všemožných značek a tvarů, očesaná od všeho přebytečného, co by mohlo brzdit rychlou a odvázanou jízdu mladých opálených frajerů, kterým patří svět. První roky jim tenhle jednoduchý recept, dle kterého sypali hity v moderním surf soundu, stačil k vysoké popularitě a hitparádovým úspěchům. Pak ale začali mít větší ambice.

Zpíváte jak eunuchové v Sixtínské kapli. Těmito slovy onehdy počastoval vokálně harmonizující Beach Boys, televizní a hudební producent Jack Good. Brian Wilson se tomu prý smál jako podařenému vtipu. Nejstarší z bratrského trojlistku psal pro kapelu drtivou většinu písniček a byl to právě jeho dokonalý falzet, který postrkával souzvuk hlasů už tak skvěle zpívajících kolegů ještě o něco výš. Brian byl také přirozeným vůdcem v nahrávacím studiu. Na pódiu pro změnu nejlépe jeli svou surfařskou vokální vlnu Mike Love a Carl Wilson. I když od března 65. roku Brian přestal vystupovat, aby se mohl více věnovat skládání, aranžování a producentství, diváci na koncertech Beach Boys, jejichž sestavu doplnil baskytarista a varhaník Bruce Johnson, žádnou újmu nepocítili. Koncerty kalifornských hochů měly šťávu, slušel jim neobyčejně chytlavý repertoár kapely i její pěvecké mistrovství a publiku se líbila i bezprostřednost a uvolněnost muzikantů. Ta obliba došla tak daleko, že Beach Boys nejenže si obtočili okolo prstu celou Ameriku, ale ve čtenářských anketách nejprestižnějších hudebních časopisů odsunuli v roce 1966 na druhou pozici i zdánlivě nedostižné Beatles, a to i v Británii. Obě kapely ale přesto nepodléhaly žádné rivalitě a vždycky se o sobě navzájem vyjadřovaly s uznáním. A hlubokou poklonu od svých liverpoolských kolegů si Beach Boys vysloužili obzvláště za album, které si dneska pouštíme.

Nebýt této desky a některých dalších nahrávek, které vznikly do konce 60. let, zřejmě by se na Beach Boys vzpomínalo jako na kapelu, která dělala v uvozovkách jenom veselé, rychlé a nesmírně chytlavé písničky, jež uměla i báječně zaspívat. Brian Wilson ale tenhle obraz přebyl trumfovým esem, které změnilo pohled nejen na Beach Boys, ale do jisté míry i na samotnou populární hudbu. Tou dobou už neplýtval energií na pódiích a v klidu studia ze sebe chrlil hory hudebních nápadů, jichž měl vždycky plnou hlavu. Kamarádi z kapely ani nestíhali nahrávat a tak si silně podivínský Brian, ve skupině jasně nejvšestrannější muzikant, začal i v tomto stačit sám. Většinu alba složil, zaranžoval, nahrál a s pomocí playbacků i vokálně přizdobil do té míry, že lidem poblíž Beach Boys začalo docházet, že Brian Wilson by k plnohodnotnému vyznění svých písniček snad své kolegy ani nepotřeboval. Hezký termín kapesní popové symfonie, jež docela vystihuje podstatu skladeb z tohoto období, dává tušit, že jednoduchost běžného repertoáru Beach Boys nejstarší z bratrů Wilsonů zahalil pečlivě nakladeným hebkým aranžérským peřím, probarvil ji, nadýchal a posluchačům tak připravil skutečně mnohovrstevnaté dobrodružství postupného objevování. Konečně ty nahrávky znějí kouzelně i po 60 letech od svého vzniku.

Nejslavnější album Beach Boys Pet Sounds připravoval v 66. roce Brian Wilson 7 měsíců. Čarovné a opulentní hody naservíroval se svými kolegy z kapely fanouškům i na další desce Smiley Smile. Stejných 7 měsíců se piplal jen s jejím pilotním singlem, ale o tom si povíme zase někdy jindy. Dobrá hudba se totiž nikam nestrácí a ubíhající čas je pro něj jen relativní veličina. Pro rádio to ale neplatí, tady ho pořád ještě počítáme. Tak zase příště. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z Jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej Kratomu. Společnost EGD poprvé na jihu Čech ukládá kabely elektrického vedení do země novou technologií. Při výcviku v českobudějovickém vodáckém areálu se dnes utopil jeden z hasičů. Zítra bude na jihu Čech většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online, nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Společnost EGD ze skupiny E.ON poprvé na jihu Čech ukládá kabely elektrického vedení do země novou technologií. Je rychlejší a výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Společnost kabely ukládá do země v okolí Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, kde často bývají při bouřkách výpadky proudu, upřesnil tiskový mluvčí E.ONu Roman Šperňák. Jeden z hasičů dnes nepřežil výcvik ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích. Co se stalo, vyšetřuje policie. Podle ní se hasič utopil. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů Vojtěch Míra.
6: Po příjezdu zahájila záchranářská posádka společně s lékařem resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohrade Mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda motorkáře se vyšetřuje na silnici 163 mezi Černou v Pošumaví a Mylnou na Českokrumlovsku. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas si říkávám, když vysílám v rozhlase, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jestli mám říct, pošlete nám vaše přání nebo pošlete nám svá přání v SMS-ce. No a tak se dneska zeptám právě na to. Nejdříve mi řekněte, co je správně. Posílejte svá přání, posílejte své hlasy nebo posílejte vaše přání, posílejte vaše hlasy.
2: Posílejte svá přání, své hlasy.
1: Dobře, tak teď to vím na 100%. A proč to tak je a jak to tak tedy je? Ale srozumitelně prosím, protože když jsem si to hledal na internetu, tak všude to bylo tak složitě, že jsem tomu nerozuměl, to jsem já.
2: Některé jevy vypadají jednoduše, ale vysvětlit je trošku komplikované, proto někdy možná ta vysvětlení nejsou jednoznačná. A on tenhle problém taky není úplně jednoznačný.
1: Aha.
2: Nebo problém, dokonce se tomu říká konkurence zvratného přivlastňovacího zájme na svůj a těch ostatních přivlastňovacích zájmen.
1: Kdo má kdy zvítězit tedy? Podle čeho se řídit?
2: Základní pravidlo existuje, to je poměrně jednoduché. A bych ho vysvětlila, je třeba říct, že když posuzujeme větu z významového hlediska, mluvíme o takzvaném agentu a patientu.
1: Je, a už jsme u těch cizích slov.
2: No, a já to teď zjednoduším.
1: Dobře.
2: Zkrátka, modelová věta, něco se děje, někdo ten děj provádí a někdo je jeho objektem.
1: Mm-hmm.
2: Jo, s někým se něco provádí, tak ten, kdo provádí, tomu dáváme to svůj. Tomu dáváme to zvratné zájmeno. Já jsem vám vytvořila jinou modelovou větu. Redaktor převzal materiál od svého kolegy nebo od jeho kolegy. Tady na tom by to trošku mohlo být
1: vidět. Dobře, no řekl bych svého kolegy.
2: Ano, od svého kolegy, protože redaktor je ten, kdo co si převzal. A když řekneme od jeho kolegy, pořád se to vztahuje k redaktorovi, ale říkáme tím, že od nějakého... od někoho jiného.
1: Kolegy, tak rozumíme si, rozumíme si. Mm-hmm. No, tak to je jednoduché, tak proč je to tak zamotané nakonec? Nebo ještě tady je nějaké ale, asi vidíte.
2: Jsou tam, řekněme, dvě ale, jednoduchá poměrně. Jedna jde o to, že ne vždycky je ten činitel děje, ten aktivní a ten takzvaně vlastník, nejsou totožní. Například, když řekneme, že si půjčujeme knihy z naší školní knihovny, tak ta knihovna není naše. My jsme jenom jedni z uživatelů. Tak tam neřekneme ze své školní knihovny. Abychom jednoznačně ukázali, že ta knihovna není pouze naše. Není
1: rozumím, tak to by šlo. To je jedna výjimka. A ta druhá?
2: A ta druhá výjimka patří k větám, kde je to trochu složitější. A já bych to řekla na příkladu, to bude asi nejjednodušší. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tam se jedná o, když jsem řekla to, vlastník, ten, komu se přivlastňuje, tam jsou ti vlastníci dva. Já děkuji, ale někdo jiný vyřizoval tu žádost, proto neřeknu za vyřízení své žádosti, protože já jenom děkuji v té větě, ale ten, kdo vyřizoval, vyřizoval cizí žádost.
1: Leda bych si vyřídil sám, pak by to bylo své žádosti.
2: A děkoval
1: žádosti.
2: Si sobě, to je taky vtipné.
1: Poděkovat si sám sobě není na to někdy, víte, když vás někdo jiný nepochválí, paní magistro. No,
2: a... To by byl ale trošku jiný koutek, asi psychologický a ne jazykový.
1: Dobře.
2: Taková drobnost někdy se stane... A to jsou samozřejmě mezní případy, nejsou tak časté, ale někdy se stane, že záměnou toho zvratného přivlastňovacího zájmena a toho nezvratného může dojít k posunu významu. Cituje se takový jeden pěkný titulek z tisku. Policie podezřívala dva české potápěče z vraždy jejich kolegy. A vzhledem k tomu, že tam bylo užito to jejich, tak nebylo úplně jasné.
1: Jestli byli kolegové policistů nebo potápěčů.
2: Nebo potápěčů. Takže někdy může dojít i k významovému posunu.
1: Ale rozumíme si většinou. Dobře, na každý pád se čte podtrženo, své hlasy posílejte na adresu Havlíčkova 292 je správně.
2: Není to nějaká reklama?
1: Ne, to jsme my tady, Český rozhlas, a posílejte své hlasy pro Dagmar Magincovou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfum.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebude to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno, nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, z tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to zala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když se na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Jsou v autech, no. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem

0: scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč. Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
1: A pletlo se ti to i?
0: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy? A ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
1: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to bych... To by mě nebralo.
0: Je to smutný, ale líbil. Říkal, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dál. No, to...
1: Měla se narodit dřív.
0: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
1: Ano.
0: Mohla to chytnout dřív.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, Spera Jaroslava Dítla, Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda, těch záhada Hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne. Až ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že jo. S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Werner van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro, a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne? Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, jo, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl, tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci. Jo. Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: My jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
6: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
1: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
0: Počasí.
1: Noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ojediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil Country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryové, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na

smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho Poslední mohykán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečno sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo To poslední, na co myslím, The last thing on my mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen nešvédské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v němž se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: No, tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No, to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené, žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte, ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spolu viníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ilus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla beze zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první

0: se vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
1: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
0: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy, co to jste? Kapitán, víte?
2: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
0: Tak tedy, kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
2: Nevím, pane.
0: No, taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
2: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
0: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
1: Pane generále.
0: Pane generále, měl byste zkusit usnout. A nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
1: Ne, neumím zpívat, pane.
0: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
2: Je to opravdu důležitá věc, pane.
0: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
2: Jde o životy britských vojáků, pane.
0: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
1: Počkám vedle, pane.
0: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
1: Ano, pane.
0: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
2: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
0: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
2: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
0: Neobyčejně závažný, pubek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
2: Promiňte, pane.
0: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu, to vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
2: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
0: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz než jen odporovat plukovníkům.
2: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
0: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
2: Ne.
0: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
2: Jsem bakteriolog, pane.
0: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že i

0: On byl kdysi voják z povolání? Bohužel.
1: To jsem nevěděl, pane.
0: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z rady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podseďovat přehlídky.
1: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
0: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
1: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
0: Kolik vám bylo?
1: 20 let.
0: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
1: Smím pokračovat, pane?
0: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
1: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
0: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Rajtův návrh odmítl, že?
1: Ano, pane.
0: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
1: Návrh plukovníka Rajta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
0: Tak jste to přijeli doložit mě?
1: Ano, pane.
0: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
1: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
0: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
1: Co, pane?
0: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
1: Řekli mi, že je to Verden, pane.
0: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
1: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
0: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
1: Myslím, že ano. Tohle dunění.
0: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
1: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
0: Víte, Scott, máte skotské jméno.
1: Ano, jsem Scott.
0: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
1: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
0: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
1: Je to rozkaz, pane generále?
0: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
1: Mohu pokračovat, pane?
0: Není to zbytečné?
1: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
0: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblin.
1: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
0: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
1: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
0: Já vás poslouchám.
1: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
0: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
1: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
0: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
1: Ano, pane.
0: A je z ní dobrá laboratoř?
1: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky by s těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná, oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvá.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: A
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris, jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju by dovolená nebo odpočívají. Co si to dovolují? Mimochodem, a dneska takové zásadní téma. Čeho máme v životě moc?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne. Aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu. Veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdraví a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv? Je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků, no je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richard, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako, že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka, herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne, že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: No a jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: Já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizním bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: Máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je toho moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, a nebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, a nebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900, zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím vás.
2: No, určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás, samozřejmě. Mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No a? No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si má stať. Lepší mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučněného srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? No jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchyni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle, Karle, jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No tak na ty internety nalezte. Já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně.
1: No škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak... Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám před příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej,
1: někdy
0: fakt.
1: Teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko, no tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám i kilometry, ale když se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, nechdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste
1: ne,
0: taková čipera.
1: Ale jezdí já jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, když jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak
1: ráno stanu, jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí si stávám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl osmé hodiny.

0: tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít, až že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne, nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipera, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No, tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi. Já potřebuji být pořád mezi lidmi. Já se v tom bytě tady nudím.
0: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: Se
0: vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
1: já
0: bych jednou to
1: zapnul.
0: No, protože já na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože aby ten čas nějak...
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško, do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané. Posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdeňko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A One Man Show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás, vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem z rozpočtu hradí krajské úřady. O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze. A tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám, dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že byla dvakrát, bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mi to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: Ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných v půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba, když začala taková chřipková epidemie, třeba z listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chuti si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů, ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťák uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, co si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministerně Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už asi několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodíčku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že to jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdo nebude vyčítat. Tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Hledajte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je, vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo no, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale to lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Halo, halo, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát?
0: Ne, už je to dobré.
2: Iveta.
0: Iveto.
2: Olmout Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsou taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci, tak to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou. No,
0: čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho mám v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká. nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám ji tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty holky...
2: Normálně...
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, Ježíš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na to mám skočit.
0: Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já jdu z mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macon, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal? Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím. Ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propos, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová, mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.
2: Očích voda slaná,

0: teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neostýchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše, u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, že ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky. Já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Ranger Splavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života. A možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal. Já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vakla Dobříš.
0: Ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně podrbejte Barunku za ušima.
0: No, musí drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát ne, a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych, já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak no. Ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To vám to budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: Ráno, ne, že bych na to zapomněla, jo, ale ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, co to říkala.
0: No jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit a protože nic nestíhá. Já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, ne, nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali. No.
0: A proč vlastně, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne,
0: a můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte,
2: že mám ještě hodně, hodně, hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano, a vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale že... víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu ne. Cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a nosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
0: Vidíte to? A já...
2: Ale teď to není celý a ano. Já jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím. Tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a rovno říká, vám...
2: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady s seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. No. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
2: to byl strašně, strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale proto...
0: Ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš přece, ne? No tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jiný. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju,
2: to, že,
0: aby vás
2: to,
0: nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no to
0: abych...
2: Taky si přeju,
0: tak,
2: no.
0: Tak.
2: Tak hele, tak se mějte strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, aby šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať jste v práci, doma, na cestách, na chalupě, pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselý nad Lužnicí, nebo kousek od Veselý nad Lužnicí. Maminko senátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve.

0: Některé mají nosnější, některé méně, některé, ano, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak se budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil dobu, delší ano, ještě o hodinu. Ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo. Ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne protože bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20-kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na party a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám život moc ráda, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: To není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a taková. A kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu nakonec pěkně žiju. Mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být. To je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to.
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou teda.
1: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no.
0: No, helejte se, já vám rozumím, na druhou stranu, já tohle to říkám, když, nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat, ale ne špatně, vím, kdy mám dost, ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže to je hrůza. Takže já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, tatínek dělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to já vůbec
1: tak
0: vám.
1: To berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuji.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc. věcí,

0: A vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě, třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
1: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
0: Že jo.
1: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup. A teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně. Můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou. Díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě. No, ale lhát se nemá.
0: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do etéru. Už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům. Mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
1: No, tak, že já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda,
0: no,
1: že...
0: A kamarády.
1: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
0: ano,
1: si člověk neumí představit.
0: Ano, musíte taky něco odpustit, že jo, a jede se dál.
1: Zakončíme prostě. Naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje a už mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. Tu skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
0: No.
1: Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
0: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
1: Jo, tak. No, já jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
0: no
1: přišli,
0: domů,
1: sešli
0: tak
1: se a neměli si...
0: Doma u jedné.
1: No jasně, ale takhle, jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
0: Jo, takhle. to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
1: A děkuju vám. A dobrou noc do Brna.
0: Zdravím vás moc a někdy naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: To jsem si taky zpíval, není to tak dávno. Studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho. Ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto výrobu, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, když jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely zpravodajské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem. A když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vyprávní, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce. Když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, ačkovat, neorganizovat život. Ona, když bude chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobí. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva. A není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že jo, když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Nějaký, no, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobil, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě má, že ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat. Zakupovali drahý věci, že máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všechny roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky. No,
0: nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: někdy.
0: Ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. poslední a první hodina každého dne.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám, Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc na hlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím.
0: Ano, děkuji, děkuji, děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závis dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, politiku ne, a když, tak jenom ať se jenom dohodnou.
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: Já by ne, tak jako, já mám za pána Boha, teda paní Bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne. Taky ani tak děda nějak. Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě. Ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: nashledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé, to bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska, hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva, hlaďonky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hlaďonky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušního člověka nikého nezavřelo. Seca krapes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl to chutí zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, seca krapes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako z kopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexl, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami v aktuálním místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkalo pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálu, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jež znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či vznešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým a dál tě zve.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se, jak se to stává, se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu na

0: seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
1: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
2: To je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
1: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál 2x po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
2: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
1: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hillar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hillar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde. To vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, povídají. Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubeř spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin. Tak, ani tak, ani onak. To je vám

0: Strašně zvláštní chlap ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sporty, či mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitel pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš, napiš, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
1: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
0: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
1: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
0: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
1: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
2: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože...
3: Sen musí už dát. Pustíme z klece tygra, zemání jo na štvát.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
6: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
7: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
6: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
7: A jak se jmenuje?
6: Ptal se pozoun. Tran zí. Stor, řekl tajemně fagot.
7: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
6: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
7: Ten hraje jako já.
6: vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí. Začal znovu a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
8: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
6: Co to říká? Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem. To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele. No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem. Tak to přece jen bude umělec, minila kytara. No, tomu to jde, no výborně je přijat, zvolal kontrabas. A teď mu řekni, fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
9: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
6: Co to tam křičí? Diví se kytara. Do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí, prý hrajeme bez vervy. Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou. A teď.
9: Ale, zase chyba. Tak takhle nám hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
6: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem fagote přivedl pěkného šťourala. Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
10: Dobrý den, přátelé, jste jistě všichni připraveni, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
6: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
10: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já, že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Je to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom mi napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No, zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat, vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod, to znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jaký ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal si jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.